pak je totiž těžký najít cestu zpět. Některý lidi se to snaží pěkně vyprávět a uhrát to, že oni ne, že něco jen slyšeli, tak jako

0: koulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty fauly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra pupeční, ale dneska těžko upéč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: A přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 120 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Music. First. Express FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zavratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maverix. Buďte in.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřijte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
10: Dobrý den. Jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
11: Jsme jediný oficiální prodejce vozů Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupy vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Express. Music first.
13: Express FM.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zařazena v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
10: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
2: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
2: Express.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Krásné páteční ráno, máme 19. června 7 hodin a svátek slaví Leoš. Andrej Babiš je půl roku premiér a jeho hnutí ANO se v průzkumech dál těší podpoře více než 30% voličů. Výrazně se ale nemění ani preference ostatních stran. Podle odborníků je česká společnost nadále rozdělená do dvou neprostupných táborů. Lídři Evropské unie podporují prodloužení sankcí proti Rusku o dalších 12 měsíců. Formálně to ještě musí schválit Rada Evropské unie. Prodloužení se vztahuje na takzvané sektorové sankce, které jsou zaměřeny na celé části ruské ekonomiky. No a když se podíváme na sportovní výsledky, tak ano, my jsme včera remizovali s Jihoafrickou

0: 25.
1: Rádio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
1: Na Express FM.
0: Ano, pěkné páteční ráno. Jsem tu solo, tak doufám, že mi budete dělat příjemnou společnost. Vaška napadl odporný Boribundus, který se jmenuje Mužská rýmička. Fuj, takže mu posílejte, prosím vás, jo? Vlny. Ať je brzo fresh, ať je brzo fit a zase zpátky za mikrofonem a taky za mixákem. Ono to znamená, že já tady dneska taky mačkám čudliky, protože normálně já se flákám a jenom kecám a Vašek je ten, kdo zapíná mikrofony, vypíná mikrofony, dává sem všechny ty zvuky, pazvuky, nezvuky a vypíná i mě, když už je toho dost. A dneska tady není. To znamená, že si to musím hlídat a mačkat já sama. To znamená, že kdyby se vám něco nezdálo, že hraje něco, co nemá hrát, tak chyba není v vašem přijímači, není ani ve vás. Ale jsem to já, milí posluchači. Přeju vám krásné páteční ráno a Leošům obzvlášť, když mají dneska ten svátek. Tohle to jsou Paramore.
1: Express ráno.
2: Express FM.

0: Máme 7 hodin, 10 minut k tomu, no a pokud vám je už teď horko, nemůže za to jenom Harry Styles, ale zkrátka i aktuální počasí. Teploty se už teď mohou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a když se podíváte na tu předpověď třeba i na 5-7 dní, tak uvidíte teploty 30, 32, 31. S letním slunovratem přichází do Evropy mimořádná vlna veder. Může za to meteorologický jev, který mu říkají tepelná kupole. My na tom ještě zdaleka nebudeme nejhůř. Aktuálně se nejvíc budou péct ve Francii. Tam budou mít kolem 35 až 40 stupňů Celsia. Jinak teploty, které mohou vyšplhat až ke 45 stupňům Celsia, budou mít ve Španělsku, také v Portugalsku. 40 stupňů by mohly mít klidně i v Itálii, 35 potom v Anglii, v zemích Beneluxu, taky u nás ve střední Evropě nebo na Balkáně. Takže pozor na to. Rady jsou úplně jasné. Prosím vás, já vím, že jste se určitě chystali, že bude o víkendu hezky. Že budete dělat něco na zahradě. Ale nic se nestane, když jako vynecháte náročnou fyzickou aktivitu. Nepůjdete si zaběhat, nebo jako brzo ráno musíte si přivstat, aby bylo chladnějc. Ideálně se teda tak nějak vyhnout těžké práci na přímém slunci. Dodržujte pitný režim, vyhněte se alkoholu, kávě, přeslazeným nápojům, ideálně bylinkový čaj, neperlivá voda, zatáhněte si žaluzie. No a samozřejmě taky tady raději, že když vám bude jo horko, ať si dáte klidně vlažnou sprchu a většinou ještě radí neutírat se po té sprše, ale nechat si ty kapky jako uschnout na těle, že to nejlíp chladí. No a kdyby se vám náhodou trošku přehrály děti v tom horku, tak doporučuju taky ještě náš web expressfm.cz, sekce podcast, protože tento týden v Express ráno byl hostem pediatr Cyril Děckař a ten právě radil, jak na to, když se nám ty děti přehřejou a říká úpal nebo úžeh, je to jedno, léčíme to stejně, takže to si můžete připomenout, co s přehrátými dětmi v tomhletom horku. No a já se jdu taky rovnou ochladit. Tohle to jsou Silk City a Dua Lipa Electric City v pátečním Express ráno.
1: Páteční ráno na Express FM.
2: Express FM.

0: za malou chvilku z muziky Gracie Abrams, BB No Money a taky Lord. What was that? Lord zahraje na Colors a mám pro vás dobrou zprávu, pokud patříte mezi její fanoušky.
1: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
3: Červené víno na světlém koberci?
4: No a? Jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Varování ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
15: Music. First.
9: Express FM.

Novozélandská zpěvačka a skladatelka Lord What Was Dead letos přijede také do Česka, vystoupí na festivalu Colors of Ostrava, a to v sobotu 18. července. No a my už teď víme, i v kolik hodin a jak dlouhý bude její vystoupení. Teď možná někteří, jo, hry tam bude jenom hodinku, ježišmarja, to jakoby nám neříkáš nic novýho, ale prr. Fanoušci totiž nejenom na sociálních sítích Colorsů rozpoutali právě bitvu a psali tam přesně tyhle ty komentáře. No, jenom hodinka, to jo, jak to, že headliner hraje jenom hodinu, to by nemělo, to jo, 60 minut, nešlo by to nějak prodloužit, to je málo, Lord na hodinu, co to je, ty. A Colors vás vyslyšeli, milí fanoušci Lorde. No a Lord nakonec teda bude hrát 20.35 až 21.50, přidala ještě 15 minut, takže celých 75 minut muziky od týhletý novozélandský hvězdy dostanete v Ostravě do svých uší a taky do svých duší. Takže možná někteří jste si říkali, na hoďku, to snad ani nemá smysl, ale na 75 minut, což můžete vyrazit a můžete si koncert užít naplno. Já jsem na Lord nebyla, takže nevím, jak moc se vykecává, ale takových 15 minut může být kolik? 3, 4, možná i 5 songů, a to už je docela dobrý. Pokud třeba máte na svém seznamu oblíbených něco, o čem víte, že to třeba až tak často nehraje, tak třeba se to tam prosmíkne. Takže nezapomeňte si ještě, prosím, udělat. Já vím, že se tam moc nesmí samozřejmě s žádnýma transparentama, ale tak se natiskněte třeba nějaký hezký tričko s nápisem Lord, prosím, zahraj tohle. Třeba to vyjde, že jo? Co by ne? Může to vyjít. Takže Lord prodloužená, no ale my už tady na Express FM pouštíme další music, tohle to jsou Disclosure.

0: Ranní doprava.
1: Pozor na nehodu v ulici u Národní galerie v Praze, to je nehoda dvou osobních vozidel, předpokládaná doba je ještě tak minimálně hodinku, tady bude tahle ta nehoda komplikovat dopravu, takže tudy projíždějte se zvýšenou opatrností. Nehodu nám hlásí potom také v Praze Poděbradská, to je taktéž nehoda dvou osobních vozidel, je tady překážka na vozovce, takže i tady prosím opatrně. Pozor si dejte také na silnici 38 u obce Nymburk, to je taktéž nehoda dvou osobních vozidel, i tady je překážka na vozovce, tak prosím tady projíždějte se zvýšenou opatrností. No a jinak zdržíte se třeba u Modletic a taky před Tuchoměřicemi, tady všude počítejte se zdržením, ale takhle, to je tady každý den, že jo? Tak ano, je to tady i v pátek.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
2: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
4: Express FM.

0: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners Banka.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
7: Trenírkárna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
10: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: Trendy Express.
1: Polyester, viskózu nebo raději bavlnu. Stejně jako správná velikost a střih, i zvolení správného materiálu je při výběru spodního prádla velmi důležité. Ovlivňuje pohodlí, prodyšnost i to, jak prádlo drží tvar během nošení. Na astratex.cz najdete spodní prádlo z různých materiálů a každý se hodí na něco jiného. Polyester je umělý, vysoce odolný a nemačkavý materiál. Je nenáročný na údržbu a stálobarevný. Je tedy vysoce funkční. Nevýhodou je však nízká prodyšnost. Polyester se také často spojuje s elastanem, aby podprsenka poskytovala lepší tvar a přilnavost. Jejich další výhodou je, že podprsenky z polyesteru jsou rychle schnoucí. Jde tedy o materiál vhodný například pro sportovní podprsenky. Proč si vybrat spodní prádlo z bavlny? Bavlna je prodyšná, dobře saje vlhkost, hodí se pro citlivou pokožku a snese i časté praní. Nevýhodou je tuhost a mačkavost, která se dá vyřešit výběrem bavlny s příměsí elastanu. Bavlna se nejčastěji používá u pohodlných podprsenek na každodenní nošení nebo u sportovních modelů. Viskóza ta má všechny výhody bavlny. Navíc je jemnější, splývavá a lehce chladivá. Často se používá u domácího nebo nočního prádla. Možná vás překvapí, že po vyprání stuhne. Nebojte, jakmile uschne, vrátí se její měkost. A pak je to také modal. Je to umělý materiál, který se však vyrábí z přírodní suroviny, konkrétně z bukového dřeva. A protože strom nepotřebuje k růstu mnoho vody, je modal považován za ekologičtější materiál než známá a oblíbená bavlna. Modal je velice prodyšný a efektivně odvádí vlhkost. Oproti viskóze si déle zachovává tvar i barvu při častém praní. Tak až si příště budete vybírat spodní prádlo na astratex.cz, tak už víte, z jakého materiálu.
0: Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz. Novinka. Novinka.

My jsme si tady nedávno s Vaškem dělali v Express ránu srandu, že GTA 6 má zatím jenom jednoho vyzývatele, a to Barbie Rewind, protože jinak se většina studií rozhodla své hry vydat jindy, jenom ne v listopadu, protože ano, GTA má dorazit už 19. listopadu letošního roku. Potom se teda ukázalo, že tam je ještě jeden vyzývatel, a to je myslím nějaký remake, nějaký Godzilla, taky to je hra od Atari, stejně jako ta Barbie. No a v komentářích se tam objevovalo taky spousta názorů, že si lidi myslí, že to GTAčko stejně letos nevíde, že to jako neklapne. No a teď se kolem GTA zase jako dějou věci, je trošku rušno, děje se toho víc najednou, a to jak ještě v Grand Theft Auto 5, tak i už informace kolem GTA 6. Pokud už se těšíte na GTA 6, tak aktuálně už máme teda oficiální cover art, oficiální art toho a vizuál toho, jak bude vypadat přebal hry. Na webu se dokonce i jako změnil jeden obrázek, který měl být animace, a není. No a vlastně došlo k prozrazení, že 25. června budou spuštěny předobjednávky. To znamená, že jsme podle mě zase o krok blíž tomu, že by to skutečně letos mělo vyjít, že se to povede. Tak to je jedna věc. No a pokud ještě hrajete Grand Theft Auto 5 ve verzi pro PlayStation 4 nebo Xbox One, tak vám Rockstar Games nabízí bezplatný upgrade. Nabídka se týká majitelů libovolné verze pro PlayStation 4 a digitální verze Xbox One. Pokud hráči přejdou na novější hardware, nebudou muset za upgrade platit ani korunu. Dosud jste tam totiž, myslím, měli nějaký dodatečný poplatek, 10 euro, to myslím bylo nějak cca, za což samozřejmě hráči kritizovali Rockstar, tak to už teď není. No a samozřejmě tohleto načasování není jen tak, protože už v červenci dorazí velká aktualizace pro GTA Online, která se jmenuje The Courts Center Heist, která rozšíří online část hry a nový obsah. Rockstar tak zřejmě chce dostat zkrátka co nejvíc hráčů na novější verzi ještě před příchodem této aktualizace, takže tohle to se všechno děje. No a samozřejmě zajímavý jsou i čísla, který přicházejí o tom, že GTA 6 skutečně zvyšuje prodeje konzolí. Přibližně 46% uživatelů, kteří někde online zmiňovali hru GTA 6, se zároveň zmiňovalo a řešilo pořízení nového zařízení. Nejčastěji si budou chtít lidi teda koupit PlayStation 5 Pro. No, tak budem se těšit, GTAčko tak jako hezky vychází v podstatě před Black Friday, takže by se to mohlo nějak potkat, a doufejme, že ještě navíc potom zdražování konzolí by mohly takhle na podzim před Vánoci dorazit nějaký pěkný a výhodný bundle. Tohle to je Adéla a KGB, 7 minut před 8 hodinou, za malou chvilku už tedy další zprávy v Express ráno.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Polovinu obyvatel České republiky znepokojuje finanční situace jejich domácností v příštím půlroce. Nejčastěji se obávají zdražování potravin a energií. 2/5 lidí chtějí proto v porovnání s loňským rokem omezit své výdaje. Plánují odložit třeba nákup nového vybavení do domácnosti nebo zahraniční dovolené. Rozhovory ve Švýcarsku, které byly plánovány na pátek mezi Spojenými státy a Íránem, se podle prohlášení švýcarského ministerstva zahraničí neuskuteční. Bílý dům sdělil, že viceprezident Vance byl připraven odcestovat, ale misi odložil kvůli složité logistice vyjednávání. No a Serena Williamsová se vrátila na kurty o 15 kilo lehčí díky lékům na hubnutí, které bývalá šampionka propagovala i v reklamě během Super Bowlu. V budoucnosti by ale tyto léky mohly být považovány za doping. Vada již látky, které potlačují chuť k jídlu, zařadila na seznam monitorovaných. No a aktuálně se teploty pohybují kolem 22 stupňů Celsia. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 35 stupni, na horách bude kolem 25.

0: a babu. Vašek dneska marodí, tak ještě jednou mu posílám pozdravy a samozřejmě ať je brzo fit. Takže dneska vás zdraví jenom babu. Máme pátek 19. června, 8 hodin, 2 minutky k tomu. S muziky mi společnost budou dělat Calvin Harris, George Ezra a nebo taky třeba Aiko, no, se svým trackem Time. Jinak dneska a takhle v této hodině mezi 8. a 9. pro vás budu mít poslední voucher do salatérie Ugo v hodnotě 1000 korun. 4 už jsme rozdali. Prostě jak počítám, tak počítám. Je tady poslední jeden. Takže o něj si v téhleté hodině zasoutěžíme. To je jasný. Krásné páteční ráno.
1: Express ráno.
2: Express FM.

0: Asi co já to tady budu zdržovat, tak si pojďme zasoutěžit, ne? O to UGO, to je jasný. Mrkněte na www.ugo.cz, omrkněte, jakou mají nabídku, i když já předpokládám, že s náma celý týden soutěžili hlavně ty, kteří UGO salaterie moc dobře znají a mají to tam rádi. Často se to tam i objevovalo. Miluju Cezar salát, prosím, můžu vyhrát. Ale takhle, my jsme bohužel měli jenom 5 těch voucherů a dneska tady máme ten poslední. Takže ano, UGO salaterie nabízí rychlé a vyvážené jídlo z kvalitních surovin. Mají tam saláty, polívky, můžete si tam dát nějaký freše, smutíčka, cokoliv, na co máte chuť. Nově si navíc můžete tohle všechno vychutnat také v nové UGO salaterii, která je v obchodním centru Letňany, jo? Takže už i tady, třeba to někteří z vás mají teďko konečně do UGO blíž a říkají si, yes, Letňany, finally it happened to me. Pokud byste chtěli vyhrát voucher v hodnotě 1000 korun, tak je to jasný. Zase tady mám zvídavou otázku a budu očekávat na ní správné odpovědi. Dneska se teda ptám, jak se říká pokrmu zabalenému do tortily. Napište mi potom správnou odpověď na 602 604 903. Doufám, že u toho teď jíte nějakou vyváženou snídani. Pěkné ránko.
1: Páteční ráno na Express FM.

0: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
8: Varování ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
9: Moor Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moor Club. Dlouhá 26.
10: Potisk, potisk, dárky, Bilabil, Bilabil, CZ.
11: Express FM.

posloucháte Páteční Express ráno. Mojí oblíbenou činností aktuálně na sociálních sítích je sledovat Američany, kteří zjišťují, co dělají nejčastěji teda Evropané nebo cizinci ve Spojených státech, když jsou tam zároveň na výletě na mistrovství světa. No a Američané zjišťují vlastně, čím jsou pro turisty, protože oni říkají, tak zatímco my jedeme do Evropy, abychom viděli tu nádhernou historii, ta muzea, ty památky, tak oni sem jedou, aby šli do Walmartu, aby se vysmívali našim porcím a aby chodili do fast foodů. Zkrátka Američané jsou v šoku z toho, že pro turisty je Amerika skutečně navštívit ty fast foody, které v Evropě nemáme, takže všichni chodí poctivě do Wendy's, chodí třeba do Waffle House. Waffle House to je navíc ještě taková síť fast foodů, která je známá tím, že se tam velice často lidi poperou a že ne, že se tam poperou jenom ty zákazníci, ale že se jako poperou i s těma lidma, co tam obsluhujou. Spousta Evropanů samozřejmě říká, já úplně nejvíce těším, chtěl bych zažít to, že jdu do Walmartu vlastně jako v pyžamu, v papučích a v županu. Spousta lidí říká, že se chodí Evropani jezdit, koukat vlastně na jejich středoškolský areály, ale to jsou ty věci, které my prostě známe z filmu, který my tady nemáme, takže samozřejmě, že to chceme zažít, ale Amici si teď připadají trošku jako blbci. No a do toho ještě Evropané objevili jednu zásadní věc. A to je jeden velice populární americký dressing. Kvůli němu dokonce ale takovej ten úřad pro dopravu, jak třeba řeší, co si můžete vzít do svých tašek, když jste na letišti, vydal speciální upozornění pro lidi, kteří budou opouštět Spojené státy americké s tímto dressingem. Za malou chvilku vám prozradím víc. Klidně mi dejte vědět, kdybyste jeli vy do Spojených států, nebo když jste tam byli, co byl váš cíl? Bylo to taky, že jste měli na seznamu nějaký fast foody, který si chcete dát, protože já jsem to na svém seznamu taky měla, když jsem jela do Spojených států, že jsem chtěla ochutnat některé věci, které tady nemáme a v seriálech a filmech máte pocit, že to je nějaká jako legendární věc, bez který ve Spojených státech nemůžou žít a že proč my to tady nemáme. Tak jsem zvědavá, jak to máte vy. 602, 604, 903. Tohle to je Aiko a její Track Time 8 hodin 23 minut v pátečním Express ránu.

0: Aiko a Time, před malou chvilkou jsem tady mluvila o tom, že Američané jsou trošku rozladění z toho, že je Evropané vidí jako směs Walmartu, velkých porcí a fast foodu. Přesně tak, Pěre, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Co, ty jsi byl ve Spojených státech, měl jsi na tom seznamu, když jsi tam měl taky i návštěvu nějakého fast foodu, že jsi říkal, to já nevím, v těch filmech furt vidím ty Taco Bell nebo tohle, tak stoprocentně musím jít do Taco Bell a zažít to.
1: Ale já jdu jenom kolem, jo, ale když to teda mě takhle vrháš, já jsem byl jenom v těch lepších státech, teda takhle, než by Arizona třeba byla lepší, ale především v Kalifornii. A to je podle mýho zase jakože špička ledovce, stejně něco asi jako New York, že tam prostě jsou sami hezký lidi. Lidi nechodí do Walmartu, ale chodí spíš do Whole Foods a prostě mají takový ty svoje, jezdí v prý, no prostě jsou jako napřed, jsou progresivní, takže no, takže já Američané takhle jako by nevidím, ale tam je prostě ta koncentrace na ten filmový průmysl, na ten vizuální průmysl a je to hrozně vidět. Takže já takhle Američané nevidím, ale nebyl jsem prostě v Texasu, kde pravděpodobně ta stereotypizace bude jako mnohem víc sedět, no.
0: A tak kdybych jela já do Texasu, kdybych třeba měla být v tom Dallasu, tak taky první, co udělám, je koupím si kovbojský klobouk. Okamžitě bych jakoby šla do nějakého honky-tonk baru, kde bych chtěla jít na takovej ten line dancing. Taky bych přemýšlela, jak se dostat na rodeo a okamžitě bych šla na nějaký gigantický barbecue all you can eat a tam bych jako valila ty briskets a tyhle ty věci, točím to jako populární. Ale když jsem jela do Spojených států poprvé, když jsem jela, to mi bylo asi 16 nebo 17, že můj táta žil v New Yorku, tak jsem jela tam. Já jsem taky měla jako... Ale já jsem chtěla jít tam třeba jenom jako do blbýho Mekáče, protože za prvý třeba tím, že já jsem, jako my jsme v Havířově strašně dlouho žádný McDonald neměli, takže i když u nás se jezdilo z Havířova do Ostravy jako za odměnu na McDonald, to bylo jako, to je jedna věc. A když já jsem jela do Ameriky, tak jsem taky chtěla jako zažít americký McDonald. A táta se mi strašně smál, že to je úplně jako, že jsem idiot, že proč bych jako, že tam nikdo jako nechodí. Že tady máš jako miliony. A říkám, ne, tati, já potřebuji do McDonaldu. A potřebovala jsem si jít koupit jako pravý americký komiks. A potom jsem strašně slavnostně jako byla s tím komiksem v tom McDonaldu a měla jsem pocit, že jsem jako zažila tu Ameriku v těch 16.
1: Počkej, ale americký McDonald není, jak říkají tady, tak trochu jiná restaurace. Tam je to restaurace pro nejnižší sociální vrstvy.
0: No jasně, ale já jsem měla pocit, jako, že to bude wow, že jo.
1: Tak já právě do McDonaldu ani v Americe nechodím, protože oni tam obsluhou taky ty nejnižší vrstvy.
0: No.
1: A oni ty nejnižší vrstvy, nechci ukázat, který to jsou, oni mají angličtinu, který nerozumím.
0: No to já jsem právě taky zjistila,
1: takže,
0: no, ale...
1: Takže na mě vyhrknou prostě v tom říkám, že v slangu, ale v té výslovnosti něco, kde já nejsem schopen si objednat jako happy meal tam.
0: Já myslím, že kvůli tomu tam udělali právě všude ty dotykový, že to můžeš obejít.
1: Ano, asi je to takhle jednodušší teďka. No.
0: No a prosím tě, do toho ještě Evropani objevili jednu zásadní věc, kterou si chtějí 100% dovíst domů, a to je ranch dressing. Celý TikTok je prostě v Evropanech, přitom já jsem myslela, že u nás se jako ranch prodává úplně jako běžně. Ale nevím, možná mají Amici nějakou jinou lepší verzi. Takže dokonce kvůli tomu takový ten úřad pro dopravu vydal speciální upozornění pro turisty, aby pokud si vezou nějakou větší, což může být teda ale v Americe klidně i jako galon ranch dressingu, takže si ho hlavně nemají dát jako do příručáku, ale že si mají svůj ranch dressing odbavit.
1: Tak kvůli tomu asi do Ameriky nepojedu, ale tak Amerika umí prodávat ty své věci, no, tak doufám, že jednou dnes se to podaří i nám takhle vyvážet něco, nevím co, polotučnou hostici naší.
0: Nevím, no, musíme evidentně na to zkrátka trošku zabrat, ale myslím si, že většina lidí si prostě, nevím, asi veze toho Bechera možná nebo něco takového. Takže ano, takže Amerika je země Walmartu, fast foodu a ranch dressingu. No, takže a my si jsou z toho trošku smutný, Pierre, že takhle jako, že to tam ty turisti takhle vzali útokem, ale to se nedá nic dělat. My jsme šťastní tady na Expressu s naším playlistem. Krásné páteční ráno.

0: Ranní doprava.
1: Ano, pojďme se podívat na aktuální dopravu. Pozor na D1, je to 105. kilometr ve směru na Prahu. Tady je požár vozidla, je tady neprůjezdná zpevněná krajnice. Takže tady pozor, je to kousek za Jihlavou, opatrně, pozor také v hlavním městě, pořád tady máme tu nehodu u Národní galerie, to je nehoda dvou osobních vozidel, je tady překážka na vozovce. Praha má potom také ještě nehodu v ulici u Šalamounky, to je taktéž nehoda dvou osobních vozidel, průjezd je tady se zvýšenou opatrností. No a pozor, dejte v Praze také v ulici Litovická, tady se stala nehoda, probíhají tady záchranné vyprošťovací práce, je to totiž střed auta s vlakem.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
2: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
0: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
7: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners Banka.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
9: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
15: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
16: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Vědci zjišťují, jestli je váš pes pravák nebo levák. Psi často upřednostňují jednu tlapku před druhou, no a vědci z italské univerzity teď vyvíjejí nové metody, jak zjistit právě, jestli váš pes je pravák nebo levák. Není to jenom na to, abyste mohli říct, no, to víte, naše ťapka je úplně levá. Ne, údajně preference jedné strany totiž prokazatelně ovlivňuje chování, fyziologii i imunitní systém zvířat a tak můžete třeba jít příště k veterináři a nejenom říct, že ChatGPT vám říkal, ale můžete i říct, no víte, ťapka je pravačka, to znamená, že má zkrátka třeba bývá jako agresivnější, jo, a takovýhle věci. Což ano, pozor, takhle to je, takhle. Pravonozí, třeba ovčáčtí psy, jsou naopak agresivnější při pasení stád a zvířata bez vyhraněné preference se zase více bojí bouřek a levonozí psy bývají pesimističtější, méně riskují a vykazují slabší imunitní reakci na vakcínu proti vzteklině. Takže třeba pokud jste před nějakým výletem, teďko třeba potřebujete se svým mazlíčkem někam vyjet, musíte jít na takovou tu kontrolu, že vám ta vakcína, že proti vzteklině zafungovala a třeba zjistíte, že má nízký protilátky, tak to může být kvůli tomu, že Ben je levonohý pes. To se může stát. Jinak do budoucna chtějí autoři téhleté studie taky zkoumat, jak moc za to můžete vy, víte, jak se to říká, jo? Jaký pes, takový pán. Jestli ten pes je pravák, protože vy jste praváci, anebo naopak je váš pes levonohý, protože vy jste leváci. No a jinak třeba ten výzkumný italský tým se taky už zaměřoval třeba na kočky a u nich zjistil, že plné 2/3 z nich dávají přednost spánku na levém boku. Není to krásná práce? V italské univerzitě sledujete psy a kočky, zjišťujete, na kterém boku spí víc, to znamená, že pravděpodobně celý den koukáte na kočičky a koukáte, na který bok si lehají a potom si uděláte čárku. Nebylo by to pěkný, že já se líp neučila. Tohleto je novinka na Expressu. Mat 213 a Gufrau Emauzi. Za 8 minut tady bude 9. hodina, no a po 9. hodině taky dorazí Kuba, náš podcastový guru. I dneska pro vás, i pro mě, bude mít tipy na podcasty. Pěkné páteční ráno. Novinka. Novinka. Express FM.
1: Mat 213 a Gufrau.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Důsledný dohled nad dodržováním pravidel čerpání sociálních dávek slibuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Zvažuje, že kvůli tomu zřídí speciální tým, který by se na kontroly zaměřil. Pracovně se nazývá sociální kobra. Přitom ale kontroly léta standardně běží a ne málo. Loni úřad práce zkontroloval téměř 170 tisíc žadatelů a příjemců sociálních dávek. Starosta mexického města Tenancingo, starostka je podezřelá, že zinscenovala vlastní únos, aby získala výkupné ve výši 40 milionů pesos, což je skoro 49 milionů korun. Peníze měly podle vyšetřovatelů zakrýt z pronevěry na radnici. Starostka obvinění odmítá a označuje ho za politicky motivované. Spekulace o budoucnosti čtyřnásobného mistra světa znovu ožívají. Podle bývalého pilota Formule 1 Ralfa Schumachera měl Mercedes v zákulisí oslovit Maxe Verstappena s nabídkou smlouvy. Ta ale údajně nebyla finální.

0: účtuje nažhavený Kuba Viliš. Ani ne, protože jsme měli tento týden technické problémy a nefunguje nám klimatizace. Je tu prostě horko, protože venku je horko a tady je horko právě z těch důvodů, které se nakombinovaly. Že tu je žhavý Kuba, nefunguje klimatizace a ještě je samozřejmě na žhavém křesle. A navíc pro vás chystá i něco o Fate No More. A to jsem pochopila, že tento týden taky hodně lidí nažhavilo. Takže my se opravdu snad neochladíme.
1: Express ráno.
2: Express FM.

0: Somber a Potential, 9 hodin a 10 minut. K tomu, Kubo, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Báro, a dobré ráno, Vašku, pokud nás posloucháš, ať je ti brzy líp.
0: To my taky doufáme, že mu bude brzo líp, ale ten teď bude litovat, že tady u toho není. U tvých tipů na podcasty, tak pod náma takový jako lehce skify, takže máš pro nás tip na podcasty o mimozemšťanech?
1: Ano, o mimozemšťanech. A musím to zmínit, protože do kin vstupuje, do českých kin vstupuje nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Je to příběh o globálním spiknutí a utajování existence mimozemského života. A tohle spojení Spielberg a UFO přitahuje brutální pozornost. Navíc, když režisér otevřeně přiznává, že věří v mimozemský život. No a nejlepší noviny na světě, The New York Times, mají podcast The Daily, kam si režiséra před pár dny pozvali a měli půvabný small talk. Když ho pozvali do toho studia, tak mu řekli: pane režisére, máme ty světla v pořádku, máme kamery v pořádku, jo, líbí se vám, jak jste v záběru? On řekl: jo, v pohodě, můžeme začít. No a v tom rozhovoru pak společně rozmotávají původní inspiraci k filmu Den odhalení. A tou byl článek z deníku The New York Times právě z roku 2017. A já se tady musím zastavit, nejedná se o článek o dvou odstavcích někde v rubrice zajímavosti. Jo? Je to o vyzdrojovaný long read. A ten odhalil, že Pentagon roky v tichosti provozoval tajný program zaměřený na vyšetřování zpráv o UFO. A když už to píšou Timesy, tak to má nějakou váhu a není to senzace z bulváru. Takže tady začíná ten příběh toho filmu, o kterém se dneska bavíme. No a v tom podcastu musím zmínit takový můj pocit, že ten rozhovor má pozoruhodnou sílu vás vtáhnout do víry, že na tom UFO něco bude. A připomenu, že Spielberg natočil před 50 lety fantastický film Setkání nebo Blízká setkání třetího druhu a v podcastu The Daily říká, že za tu dobu viděl snad všechny dostupné materiály na tohle téma. Takže možná ví, o čem mluví.
0: Takže je to ufolog.
1: Je to
0: v podstatě
1: je
0: dneska
1: to
0: už.
1: Ano, ano. A padla tam ještě jedna vtipná otázka, u které Spielberg říkal, na tohle se mě nikdo ještě za mou kariéru nezeptal.
0: Ano.
1: Protože Spielberg natočil samozřejmě E.T.ho a oni se ho tam ptají, jestli je E.T. vlhký nebo suchý, tak on se tam úplně brutálně rozchechtal a říkal, že tohle se mě nikdo nezeptal. A odpovědí je, že je, ne, jestli je slizký nebo suchý. Jestli je slizký nebo suchý. A on říká, E.T. byl suchý jenom když byl nemocný. Takže on je vlhký. Zodpovězená nejdůležitější otázka filmu Stevena Spielberga.
0: A mě přitom vůbec oslizlý ani nepřišel. Já jsem si ho vždycky představovala, že to je takový, jako když šaháš na nahou kočku nebo na naháči, že to je takovej ten...
1: Jako taky nic moc, jako příjemného.
0: No jako tak, není to prostě Čubaka, kterýho si chceš podrbat za uškem,
1: ne,
0: že jo?
1: Ne.
0: To jsme teda samozřejmě v jiném vesmíru. Jinak, Kubo, ty věříš na UFO? Jako, že tam něco je, nebo že dokonce i žijí mezi námi?
1: Já jsem manželce řekl, že ten film chci vidět, takže pravděpodobně se pak přidám do tady víry. Jestli věřím, já nemám zážitek. Nemám zážitek, soufám.
0: Nemáš, že bys jako viděl nějaký objekt, nebo že bys měl pocit, že tě unesli a vyšetřovali tě.
1: No to jsem měl jednou, ale to už bylo dávno.
0: Ale nakonec se ukázalo, že to bylo něco jiného.
1: Že to byli kámoši ze střední školy.
0: Tak to byl jeden z našich prvních tipů. Teď si dáme muziku, tohle je Robin, Dancing on my own, a ještě teda vyrazíme za muzikou s tvým dalším tipem.
1: Ano, ale budeme opět, jak ty mi vždycky připomínáš, zase vzpomínáme.
0: Budeme vzpomínat, tak to bude hezké.
2: Posloucháte Express Ráno. Express Ráno. Na Expressu.

0: Robin tančí sama, ale tak my zatím tady se bavíme s Kubou o tom, že my si nemyslíme, že ve vesmíru tančíme sami, asi tam venku něco je, stejně jako si to myslí Štefan Spielberg, ale...
1: ale jestli se potkáme, tak to bude jako poriadne tango.
0: To bude poriadne tango, uvidíme, ale my jsme slíbili teď takové lehké vzpomínání, trošku té nostalgie a já jsem říkala, že budeme v oblasti hudby. Takže co je tvůj druhý podcastový tip, Kubo?
1: Váže se k mojí nejoblíbenější kapele. To fakt musím říct, že to je moje brutální srdcovka. Mm-hmm. A jedná se o kapelu Faith No More. Sociální sítě Faith No More se teďka zbláznili, protože kapela šokovala příspěvkem. Šokovala doslova, šokovala příspěvkem, kde je přes fotku fanoušků a jejich loga napsaný letopočet 2027. Co to asi může znamenat? Takže rozjeli se spekulace, jestli to opravdu znamená návrat ke koncertům, které v roce 2021 zrušili. A nakonec tohle to všechno potvrdil baskytarista kapely Billy Gould, který řekl ano, plánujeme to, jdeme do toho. A mě to překvapuje a zároveň musím přiznat, že mě to irituje. Jo?
0: Až takhle, ale vždyť mm-hmm. říká, že to je tvoje oblíbená, tak to by ses měl těšit.
1: Netěším se, já jsem ty fejty viděl, jak se vraceli v roce tuším 2009 a já nemám rád, když se kapely, které řeknou končíme, tak se vracejí zpátky. Nemám to rád. A navíc kapely, které definovaly nějaké období. Mm-hmm. A mě to překvapuje, protože od Faith No More už to vlastně jako nikdo nečeká. Na Faith No More se nostalgicky a s láskou vzpomíná. A já připomenu, že se Faith No More ofiko rozpadly, ale teďka jsme to tady s Petrem řešili, s Petrem Novákem, jak moc to vlastně jako bylo ofiko, ale já to mám za to, že v 98. se Faith No More rozpadli se slovy už tě nechci v životě vidět, tohle si prostě jako říkali do očí. A po 11 letech se vrátili ke koncertování. No a potom další turné se už kvůli zdravotním komplikacím Mikea Patna nekonalo, to bylo po covidu. Mm-hmm. No a irituje mě to z toho důvodu, že právě třeba Mike Patton má milion dalších svých jiných projektů a o Faith No More mluví jako o přirozeně uzavřené kapitule, že už vůbec nemá důvod se k tomu vracet. A dává to smysl, protože jestli něco definovalo devadesátky hudebně, pak to byly za mě, z mého pohledu, Faith No More.
0: A není to nějaký rozloučení, že právě třeba někdo má nějaký zdravotní problémy a prostě vyřknul nějaké přání, chlapci, zažili jsme spolu úžasné časy, pojďme ještě naposled, třeba to je jenom pár koncertů, já nevím, třeba v Las Vegas Sphere nebo něco takového, jo?
1: Co tě napadlo jako první, když se vraceli Oasis? Peníze.
0: No tak.
1: Tak samozřejmě tady to samozřejmě v těch komentářích to tam zvoní od prvního komentu, ty peníze. A
0: nebavili, já jsem chtěla být taková naivně trošku romantická, no, ale samozřejmě, že jako peňažky.
1: Kdybych ty fejty v roce 2009 neviděl, tak jako se asi teďka možná třesu a podívám se, kdy se to, protože do Prahy možná by přijeli, možná spíš přijedou do Polska, nevíme. Ale nebavili jsme se ještě o tom podcastu, kvůli kterému tady jsem.
0: No jo,
1: se tady rozplývám.
0: Vlastně. Hele. Já myslím, že jsi si chtěl jenom postěžovat, že tě to vlastně rozčiluje, ale jako ne, podcast není důležitý.
1: Ne, vlastně my jsme tady kvůli podcastu.
0: Jo, vlastně.
1: Ten podcast se jmenuje Let There Be Talk a já jsem našel v tomhletom podcastu starší díl, kde je velmi otevřený rozhovor s bubeníkem kapely. Tím je Mike Bordin. To je chlápek, který má unikátní bubenický styl. Léta potom bubnoval po fejtech s Ozzy Osbornem a ten v tom podcastu velmi otevřeně mluví o historii kapely a taky jak jim třeba po vydání desky Angel Dust, která byla taková rozporuplná, pomohli Guns N' Roses k tomu, aby se vlastně dneska stali nesmrtelnými a jak složité je občas fungování právě s Mikem Patnem. Takže Let There Be Talk.
0: Tak vždycky tam musí být někdo trošku, kdo tu kapelu jako posouvá, ale uvnitř vytváří ty drobné trhlinky. Je trošku držkuje, je trošku primadona. Bez toho se to podle mě dělat nedá, ne?
1: Jako ješ, Mike Patton je švihlý. Jo, jako to je od první chvíle, kdy jsem ho viděl, si říkal, co to je za magora. Ale pak jsem se jako do něj jako doživotně zamiloval. Jo. I tak, že hráli Faith No More na mé svatbě. No. Nebo na naší svatbě jako moje nástupní píseň.
0: No teda. A na co jsi šel?
1: Amazing.
0: Oh, takže tak, ale to si dneska nedáme. Ty jsi si vybral Faith No More Midlife Crisis. Kubo, děkuju za tvoje tipy. Přeju ti krásný horký víkend. Prosím tě, jo, nějak udrž se ve formě, namaž se, buď v bezpečí. Kdyby něco, schlaď se.
1: Ano. Ano.
0: Pitný režim a to platí. Myslet. A to samozřejmě platí i pro vás. Tak tohle to jsou Faith No More Midlife Crisis 9:22.

0: Roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
4: Počkej, ty už si uklidila.
5: Jo.
4: Ale vždyť si začala před chvilkou.
5: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
4: Au, to znělo osobně.
5: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ty Partners banka.
7: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
12: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
13: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
14: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
13: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
15: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně.poděbrady.cz.
16: potisk trička, byla CZ.
17: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
18: Express. Music first. Express FM.

Milky Chance a Stolen Dance, 9 hodin 37 minut. K tomu Sabrina Carpenter má ty takový období, jo, půl na půl. Vlastně slaví obrovský úspěch, protože její hit Man Child oficiálně překonal 1 miliardu přehrání na Spotify a stal se tak už její 6. skladbou v kariéře, která tuto hranici pokořila. Takže gratulace k Man Child. Do toho ale Sabrina Carpenter, řekněme, řeší takovou osobní záležitost, a to je, ona taky má svého stalkera. Aktuálně s tím musela dokonce k soudu. Ona vlastně tohodle člověka usvědčila i pomocí kamery, kterou vlastně měla na dveřích svého domu, protože ten člověk je naprosto posedlý, Sabrina Carpenter, on se údajně do jejího domu snažil dostat už několikrát, dokonce jsem někde viděla 12krát, že se tam snažil dostat, a oni ho vždycky prostě nahrajou na tu kameru, když tam buší na ty dveře, takže to použili i u toho soudu. Takže tenhle ten muž, který se jmenuje William Applegate, aktuálně tedy dostal zákaz přibližování se k Sabrině Carpenter, k celé její rodině a ke všem, kteří by rovná se jako pohybovali nějak v její blízkosti. Dostal to na 100 jardů, což je myslím nějak 90 metrů cca. To je takový to, co známe z filmu, že máte zákaz přibližování na 100 metrů, tak to bude něco takového. On je ale ještě jako speciální případ, co se týká stalkerů, protože většinou ty lidi jsou váma jako posedlí, milují vás, chtějí vám z toho domu něco ukrást, chtějí být v nějakým způsobem ve vaší blízkosti. Ale tenhle ten William Applegate, ten se navíc ještě u toho soudu obhajoval sám, kde řekl, že spolu se Sabrinou musí být co nejrychleji, protože oni jsou společně součástí tajného vojenského programu, který hlídá národní a globální bezpečnost. Takže tady je to ještě jako o trošku jinde posunutý. Tak tohle to jsou ty stinné stránky slávy, tak doufám, že Sabrina bude v pohodě a že bude dál dělat megahity s miliardou přehrání. Tohleto je Sabrina Carpenter a Man Child tady u nás v Express ráno.

0: Ranní doprava.
1: Co se týká dopravních nehod, tak Jihlava, ta je obklíčená. Nehoda už je i před Jihlavou na D1, 125 km ve směru na Prahu. Tady je neprůjezdná zpevněná krajnice. Dvě osobní auta po nehodě se tady odstraňují právě do odstavného pruhu. No a stále platí ta nehoda na 105. kilometru ve směru na Prahu. To je tady zase je neprůjezdná zpevněná krajnice. Tady je v odstavném pruhu auto po požáru, takže i tady prosím projíždíte v okolí se zvýšenou opatrností. Nehodu potom hlásí také Klatovy. No a co se týká hlavního města a dopravních nehod, tak tady máme stále problémy na Strakonické. To je totiž nehoda směrem u čerpací stanice Robin Oil. Srazilo se tady hned několik ulic, je to Strakonická, Velká Chuchle, nákladní vozidlo a tady píšu ještě mix osobních. No a potom tady máme také nehodu v ulici na 50. To je nehoda dvou osobních vozidel, je tady překážka na vozovce, tak tady prosím taky dávejte pozor.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
2: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
0: Express FM. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul.

0: Vašek mi dneska chyběl, ale já myslím, že jsme to společně zvládli. Díky za váš support. Soutěž, tu jsme zvládli, takže poslední tisícovku jsem rozdala. Tipy na podcasty jsme dali s Kubou, takže to jsme taky zvládli. Bylo i nostalgické vzpomínání. Zhráli jsme super muziku, tak ještě musím počkat, až dorazí ta Míša a pak se tady vystřídáme.
1: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazena v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
2: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakobcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
3: Express FM.
4: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
5: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
6: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
5: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
7: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
8: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
9: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
18: Varování ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
19: Trénírkárna.cz.
20: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz.
21: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
22: Jsme jediný oficiální prodejce vozů Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
21: Těšíme se na vás.
3: Express FM.
23: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Takže já už mám před sebou skutečně jenom tu moji poslední povinnost, a to je vypadnout odsud, aby si to tady Míša mohla v klidu dělat hezký, všechno si to tady nachystat, vystřídat mě, dát vám zprávy a potom samozřejmě 3 hodiny celé dopoledne vám bude dělat příjemnou společnost tady na Expressu. Já vám přeju příjemný víkend, hezky si to užijte, ale ne, že se mi budete přehřívat. Dávejte na sebe pozor a v pondělí se opět uslyšíme v Express ráno. Čágo.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Česko letos nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu, oznámil dnes na Facebooku premiér Andrej Babiš. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku bude Česká republika plnit 2% závazek. Americký prezident Donald Trump se chce po dohodě s Íránem začít věnovat Severní Koreji, uvedl dnes jeho korejský prezident Lee Jae-myung. Oba se podle něj shodli na tom, že krátkodobým cílem by mělo být zastavení jaderného programu KLDR, informují tiskové agentury. Fotbalisté Mexika porazili na mistrovství světa ve skupině A v Guadalajaře Koreu 1-0 a se 6 body mají jako první tým na šampionátu jistou účast ve vyřazovací fázi. Vyrovnaný zápas rozhodl v 50. minutě Luis Romo, když využil chybu korejského brankáře. A dneska bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Temper City Self Aware na Express FM, kde vás u dopoledne vítá Míša Tůmová. Co si dáme dneska? Dneska nás čekají novinky z hudby, z hudebního světa, co se kde děje, to je jasný. Taky se mrkneme na to, jak je to v poslední době s cenami letenek, pokud se chystáte někam vydat, a.k.a. vyletět z našeho

Dnýho hnízda. Co se ode dneška mění pro nás nakupující na e-shopech? Nebo na jaký trend v koncertování naskakujou Rolling Stones? Tohle a ještě víc probereme během dnešního dopoledne. A teďka už Muna, Dancing on the Wall.

0: Takhle zní Silver Spoons na vlnách Express FM a jejich track Empty Pockets. Prázdný kapsy, to znám. Za malou chvilku nám tady zahraje taky Harry Styles anebo MK a Poppy Bezkom.
1: ropr.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. ropr.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show. V divadle Hibernia.
11: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
12: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
13: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
12: Mrkni na ptservice.cz. Registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
14: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
17: Hudba na prvním místě.
18: Express FM.

Mikey a Poppy bez komp, Zone na Express FM. Možná vám včera tahle ta informace od kolegyně Veroniky unikla ve vysílání a to by byla škoda, tak já vám to taky řeknu. Britská indie popová pětka Blossoms je oficiálně zpátky a má velký novinky. Kapela totiž oznámila, že 2. října vydá svoje už 6. studiový album, který dostalo název Songs from the Wedding Cake. Venku už je i čerstvý single s názvem Meet Me in Love, který doprovází stylový videoklip natočený na klasický 16mm film v duchu starého Hollywoodu a 70kovýho diska. Píseň vznikla během jamování v Lake District a dostala takový parádní taneční groove, do kterého navíc svými doprovodnými vokály přispěl další oblíbenec z našeho éteru Declan McKenna. Na podzim Blossoms čeká jejich vůbec největší britské arenové turné, ale my si hráme už teď a tady. Meet Me in Love tu sice nemám, ale můžeme si připomenout track z jejich posledního alba Gary se stejnojmenným názvem.

Generation a Young Lean Storm 2 na Express FM. Pokud letos plánujete letní dovolenou letecky a při pohledu na ceny letenek trošku lapáte po dechu, tak mám pro vás vysvětlení přímo od zdroje. Situace na Blízkém východě totiž s leteckou dopravou pořádně zamávala. Ceny letějí nahoru hlavně kvůli extrémně drahému palivu. Zatímco před krizí tvořil benzín zhruba čtvrtinu ceny letenky, tak dneska je to klidně polovina. Do toho musíte připočítat delší a dražší trasy, protože se piloti pochopitelně vyhýbají nebezpečným oblastem. Někde tak letenky podražily i o 40%. Dobrá zpráva ale je, že to nejhorší zdražování už máme podle aerolinek za sebou. Češi se navíc lítat nebojí, jenom letos prej víc mění plány. Místo Asie nebo Blízkého východu masivně obsazujeme jih Evropy, hlavně Španělsko a Portugalsko, a z těch dálkových tras u nás suverénně vede New York. Já třeba letos pojedu prstem po mapě. To je taky vždycky možnost.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
7: Ekokom.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
9: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
13: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
14: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.
15: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
2: Express. Music first. Express FM.

Nia Archives a její novej track Boys in Blue na Express FM. Co myslíte, který hudební umělec dokáže fanoušky vybičovat k tomu, aby na koncertech nejvíc fotili a natáčeli? Máme tady čerstvý data z fotonahrávací aplikace Popsa, která zanalyzovala miliony snímků pořízených v londýnském Wembley. A absolutní vítězkou s dokonalým skóre 100 ze 100 je, to asi nikoho nepřekvapí, Taylor Swift. Její osminásobná jízda v rámci Eras Tour zkrátka vygenerovala nejvíc digitálního materiálu na světě. V těsném závěsu je Harry Styles, který na druhém místě dejchá Taylor na záda a dost možná jí brzo sesadí, protože zrovna letos okupuje Wembley na rekordních 12 nocí. Co je ale na tady té statistice nejzajímavější, tak to jsou propadáky. Třeba takový Coldplay skončili až 9. Frontman Chris Martin totiž pravidelně uprostřed koncertu zastavuje písničky a vysloveně fanoušky prosí, aby mobily schovali a radši žili v přítomném okamžiku. No a podobně dopadly i Oasis na 12. místě. Tam pro změnu fanoušci radši telefony nevytahovali z čistého respektu a taky si myslím, že trochu strachu před Liamem Gallagherem, který mobily na koncertech upřímně nenávidí. To bych upřímně spíš typovala do Noela, tady ten postoj. A my se ty Oasis pustíme. Don't go away.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Praze tento týden se zpožděním více než 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Slavnostního zahájení se dnes zúčastnili zástupci hlavního města, jeho dopravního podniku či stavebních firem. Kuba se odhodlala k největším tržním reformám za dlouhé desítky let. Tamní parlament včera schválil téměř 200 opatření, která mají snížit roli státu v ekonomice a přilákat do země zahraniční investory. Karibský ostrov ovládaný komunistickým režimem přitom už roky čelí hluboké ekonomické krizi. Zítra se jede 6. ročník tradiční kopcovité etapy L'Etape Czech Republic by Tour de France, což je globální série závodů pod hlavičkou Tour de France, zaměřená na cyklistiku pro veřejnost, které se účastní místní nadšenci i závodníci z celého světa. K tomu doplním, že budou v Praze a Středočeském kraji zcela uzavřeny některé silnice, tak počítejte s omezeními. No a dneska bude jasno až polojasno, zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 11 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Malcolm Todd, Earrings na Express FM. Rolling Stones sice letos v červenci vydávají novou desku Foreign Tongues, ale s jejich koncertováním to v budoucnu možná bude trochu jinak, než jste třeba zvyklí. 82-letý kytarista Keith Richards totiž v novém rozhovoru pro časopis Uncut přiznal, že klasická obří stadionová turné už pro ně kvůli únavnému cestování začínají být nereálný. Naprosto chápu v tomhle věku. Stouni se ale pódií vzdát nehodlají. Keith totiž nadhodil, že by mohli po vzoru jiných hvězd zakotvit na jednom místě a udělat takzvanou rezidenci. Ať už v Londýně, New Yorku, Paříži nebo klidně v Římě. Fanoušci by zkrátka museli dorazit za nima. Richards se smíchem dodal, že držet kapelu pohromadě je pro něj naprostá nutnost. A pokud to bude potřeba, tak klidně kluky udrží u sebe s pistolí u hlavy. Já myslím, že to nebude potřeba, protože i Mick Jagger potvrdil, že příští rok se na pódiích ukážou, takže hurá. Tohle je Painted Black

0: Love Regenerator a Steve Lacy, Live Without Your Love na Express FM. Před námi Charlie XCX nebo Joy Anonymous a Ezra Collective. Joy.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
2: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
9: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo. Fresh každý den.
10: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
11: Jsme PT Servis. Sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
12: Trénírkárna.cz. Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
13: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Víte. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
14: Express FM.

Brasil.

Joy, This One, tak se jmenuje track, který nám právě dohrál na Express FM. Pokud taky občas nebo často nebo skoro pořád nakupujete na internetu a občas musíte nějaký to zboží vrátit, tak mám pro vás skvělou zprávu. Právě ode dneška, tedy od pátku 19. června, totiž v celé Evropské unii začínají platit nový pravidla, které mají nakupujícím výrazně usnadnit život. Končí éra, kdy e-shopy schovávaly podmínky reklamací a vracení zboží hluboko do obchodních podmínek a nutili nás tisknout papírový formuláře. Podle nový unijní směrnice totiž platí pravidlo, že odstoupit od smlouvy nesmí být složitější než samotný nákup. Internetoví obchodníci proto masivně nasazují takzvaný vratkový tlačítko. To byste měli najít přímo ve svém zákaznickém účtu anebo u historie objednávek. Na pár kliknutí naklikáte, co vracíte, e-shop vám vygeneruje kód a máte hotovo. Žádná tiskárna, žádný papíry. Sice u nás ten zákon ještě definitivně neprošel schválením ve sněmovně, ale velcí hráči na trhu jako Datart třeba nebo Vivantis už tohleto tlačítko spustili.

0: Express Filmix.
1: Tento týden vstupují do kin dva zajímavé dokumenty. Michal Pavlíček, Rocker verze 7.0. To je název filmového portrétu mistra kytarových strun, který v únoru oslavil sedmdesátiny. Zakladatele Pražského výběru nebo skupiny Stromboli zachycuje v období, kdy bilancuje, obnovuje síly a zároveň tvoří v nevídaném tempu. Michala Pavlíčka uvidíme při velkých koncertech poté, co se vypořádal s operací pohybového aparátu, při komorním vystoupení s virtuózem na čínské gongy v malé moravské vesničce, při procesu skládání hudby pro seriál Octopus i při hledání zvuku nového sólového alba. Režisér Michal Baumruck doplňuje. Místo běžného životopisného portrétu nabízíme ojedinělý vhled do situace rockové hvězdy a skladatele, kterému naskočila sedmdesátka. Co ho nabíjí a co naopak limituje? Co ho čeká v této fázi života? Jsou tvorba, inspirace a pnutí tvořit nevyčerpatelné? Ve filmu se vedle Michala Pavlíčka objeví celá řada jeho přátel, členů rodiny a spolupracovníků. Bára Basiková, Michal Kocáb, Vilém Čok, Jiří Hrubeš, Claudius Krišpín a další.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života.
3: No, Michal je prototypem všech workoholiků na světě, protože skutečně jim je. Pak mi volá, nemůžu spát, jak se mne u ty prášky na to spadí, na to...
1: Sedm let po premiéře přichází do českých kin francouzský dokument v Lourdech. Lourdes, to je úchvatná horská vesnice na úpatí Pyrenejí na jihu Francie, která se po roce 1858, kdy 14-letá vesnická dívka tvrdila, že v odlehlé jeskyni viděla panu Marii, přeměnila z ospalého malebného městečka na posvátné místo. Dnes do Lourdes každým rokem směřuje 5 až 6 milionů lidí a částečně je to tak trochu Disneyland, kde koupíte i balenou svěcenou vodu. Poutníci představují překvapivý průřez lidstvem. Oběti nehod, smrtelně nemocní, obézní, šikanovaní teenageři nebo skupiny stárnoucích pařížských prostitutek. Tento snímek je pronikovou meditací o lidské schopnosti empatie, o naději a o tajemství náboženské víry tváří v tvář hlubokému utrpení.
0: Express Filmix
4: na Express FM.
5: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
4: Express.

0: nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazyvaukci.cz.
4: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
5: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
6: Ostrava za jeden den? Ale no tak... Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Zavratné mega slevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
15: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
17: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
19: Hudba na prvním místě.

0: again. Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music news. Charlie XCX už za měsíc vydává nové album Music Fashion Film. Ovšem informací o něm máme mnohem méně, nežli jsme od Charlie byli zvyklí. Důvodem je to, že se za poslední měsíce dostala do stavu, kdy jí byl prý nejhůře v životě. Takže chodí na terapie a je víc offline než na sociálních sítích. Dokonce prohlásila, že rozhovor pro Rolling Stone je jedním z posledních těch delších. I Madonna bude vydávat nové album a to už za 14 dní. Madonna ale rozdává rozhovory jako na běžícím páse a nedávno prozradila, že je vanový typ. Doslova to popsala tak, že když si vybírala kluka, se kterým by si měla něco začít, tak vana byla první volba. A ten, co měl sprchu, byl až druhej. Její ex Sean Penn a Guy Ritchie mají asi nejspíš oboje a její o 38 let mladší borec má taky vanu i sprchu. U Madony doma. One More Time od skupiny Daft Punk je oficiální golovou písní francouzského fotbalového týmu pro mistrovství světa ve fotbale 2026. Podle aktualizovaných pravidel pro letošní letní turnaj mohly Národní sportovní asociace zúčastněných zemí předložit individuální výběr melodií, které by měly být přehrány po gólech a dalších klíčových momentech zápasu. Francouzský tým, aktuálně druhý na světě a s velkými šancemi na vítězství ve finále, zahájil svou kampaň na mistrovství světa v úterý vítězstvím 3-1 nad Senegalem. Legendární skladba One More Time se díky tomu rozezněla na stadionu MetLife v New Jersey třikrát, a to i díky dvou gólů útočníka Kyliana Mbappého.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie prověřuje podezření z manipulace s veřejnými zakázkami na obvodě 6 v Pardubicích. Obvinila 8 lidí a 7 firem. Případ policisté prověřovali od loňského dubna. Kteří lidé a které firmy čelí obvinění, policie komentovat nebude. Britská policie vyšetřuje okolnosti úmrtí muže, jehož tělo bylo nalezeno v podvozku letadla po přistání na londýnském letišti Gatwick. Tělo bylo nalezeno po příletu stroje společnosti Air Arabia z marockého města Tangier. Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzáleze ze Španělska, za kterým zaostal o 136 tisícin sekundy. A dneska bude jasno až polojasno. Zejména na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou bouřky nebo přehánky. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v poledne a ještě jednou vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tuvalu, I'm your girl, right? Na Express FM. Pamatujete si ještě na rok 95 a rodinné drama fantasy drama Jumanji. Já jsem ten film milovala. Tenkrát jsme všichni napjatě sledovali, co z té kouzelné deskové hry při každém hodu kostkou vyskočí do obýváku. Od premiéry tohoto filmu uteklo neuvěřitelných na 30 let a protože na konci letošního roku dorazí do kin další filmový pokračování remakeu z roku 2017, tak se pojďme podívat, kde skončili hrdinové toho úplně původního filmu. Zatímco nezapomenutelný Robin Williams nás opustil už v roce 2014, budiž mu země lehká, tak z tehdy 12-leté Kirsten Dunst vyrostla Oscarová hvězda, kterou momentálně můžete vidět v kinech a aktuálně navíc natáčí pokračování herního fenoménu Minecraft. Za to její filmový bráška Peter, který ho hra na chvíli dokonce proměnila v opičáka, herec Bradley Pierce s Hollywoodem seknul. Dneska vede produkční firmu a hlavně rozjel úspěšný biznis kolem prémiového barmanství a míchání koktejlů.

0: Posloucháte Express FM, tohleto je Jim Legacy, I don't know. Před námi jedna ze stále ještě nových věcí Olivie Rodrigo, a nebo si připomeneme jednu pecku Tommyho Richmana.
1: Roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, byla, CZ.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: Tommy Richman, Million Dollar Baby na Express FM. Já bych se ještě vrátila k tomu filmu Jumanji. Já jsem totiž do včerejška neviděla tu verzi s Dwaynem Johnsonem a Kevinem Hartem. A komentáře na ČSFD mě na to docela navnadili. Tak jsem si rovnou pustila úplně investigativně originál z roku 95 a pak to pokračování z roku 2017. A ono to jako není pokračování, ono je to, anebo jako jo, je to pokračování takový volný. A od toho filmu z roku 2017 jsem teda vůbec nic nečekala. A nakonec jsem se vlastně docela dobře bavila. Nejlepší je úplně ta sebestředná puberťačka v těle Jacka Blacka, to zahrál úplně perfektně. A přesto, jak jsem si pustila ty dva filmy hned za sebou, tak ten starší je pro mě prostě víc takovej lidský a hřejivej. Děti tam jsou opravdu dětma a i se tak oblíkají a chovají. Zatímco v tom novém filmu se tam zase tlačí sexualizace puberťaček i samotného roka. Původní film byl i lehce jako takovej hororovej, že jako dítě jsem se u toho trochu i bála. Tyhle ty prvky tomu pokračování chybějí. A taky jsem si říkala, že druhej Robin Williams už samozřejmě nikdy existovat nebude, ale jestli má vůbec dnešní generace dětí do třeba 10 let, 12, nějakýho takového herce, jako jsme měli my právě v vřelej obličej Robina Williamse. Jestli mají někoho, kdo hraje ve filmech pro celou rodinu. Kdo by třeba dneska hrál tátu v sukni? Mě totiž fakt nikdo obstojný nenapadá.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

mám svůj věk, more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva, ej, jde na mě pivní.

Patříte k lidem, podle kterých by se muzikanti měli držet kytar a neměli by se plíst do politiky? Jestli jo, tak s kytaristou Rage Against the Machine, Tomem Morellem, byste si asi moc nepokecali. Morello totiž rozvířil vody už na festiáku Download, kde odehrál set s nápisem namířeným proti britskému krajně pravicovému aktivistovi Tomimu Robinsonovi. No a teďka se v rozhovoru pro časopis Metal Hammer ostře ohradil proti všem kritikům a řekl, že věta hudebníci by neměli řešit politiku ve skutečnosti znamená jenom to, že dotyčnej nesouhlasí s jejich názory. Podle něj je to pokrytectví a nikdo by neměl kvůli svojí práci zahazovat svobodu slova. Nejvíc ale Morello baví na internetu. Když mu jeden z trolů na síti X napsal, že je to jenom další úspěšný muzikant, ze kterého se přes noc stal politický expert, Morello mu na to odepsal, člověk nemusí mít diplom z politických věd na Harvardu, aby poznal bezpráví. Ale shodou okolností, já ten diplom z Harvardu s červeným diplomem mám, takže ti to můžu oficiálně potvrdit. Stěr! Morello spolupracoval třeba i s kapelou Måneskin na tracku Gossip, tak si to teď pustíme.

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agente Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
0: Express ráno s Babuhačí a Vaškem Mašindou.
4: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
12: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: trenirkarna.cz.
14: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: trenirkarna.cz.
15: Express FM.
0: Hudba. Na prvním místě.

Posloucháte Express FM, tohle to byla novinka See Out Loud, Interpol. A než pro dnešek definitivně vypnu mikrofon, tak pro vás mám jednu takovou rychlou lingvistickou perličku. Máme tady fun fact nakonec. My v češtině říkáme skupině sov hejno. No, ode mě bude moudrý se vzdálit, předat to tady Veronice, se kterou můžete strávit příjemný odpoledne. No a kdybyste chtěli zítra zahrát něco na přání, tak dejte vědět, mezi 10. a 2. tady budu totiž zase, protože budu zaskakovat za našeho Radka. Tak třeba naladíte Express i zítra. Páčko. Express FM. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pražští zastupitelé schválili novou vyhlášku o zábavní pyrotechnice. Dává městským částem možnosti na svém území úplně zakázat. To rovnou učinilo 20 z 57 městských částí. Vyhláška se netýká profesionálních ohňostrojů. Soud v iránské provincii Kom uložil trest 74 ran bičem zpěvačce, která před několika lety na koncertu vystoupila bez šátku na hlavě. Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do Velké ceny České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzálese ze Španělska, za kterým zaostal o 136 tisíc sekundy. O víkendu bude jasno, v pozdějších hodinách se zejména v Čechách budou vyskytovat přehánky nebo bouřky. V sobotu odpolední teploty vyšplhají k 31 až 36 stupňům Celsia. V neděli bude o stupeň méně. Odbyla 13. hodina a ze studia Rádia Express FM už se hlásí Veronika Koloušková. Přeju vám krásný pátek.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

Koncertem Marie April už za hodinu odstartuje v Praze městský festival Metronom, který letos změnil působiště a z výstaviště se přesouvá na letiště v Letňanech. Tam dnes vystoupí například švédská zpěvačka Licky Lee nebo Tom Odell, zítra třeba showgazový Slowdive, Manic Street Preachers nebo Nick Cave and the Bad Seeds, no a v neděli v Monsters and Men a nebo Sting. Jelikož se čekají opravdu velká, velká vedra, jak dnes, tak v sobotu, tak i v neděli, teploty budou stoupat až k 36 stupňům Celsia, tak vás do areálu výjimečně pustí z lahví vody. Ta lahev může mít maximální obsah 3/4 litru, musí mít víčko a ta tekutina v ní musí být čirá, což znamená, že s obarvenými nápoji, jako je třeba iced tea, Fanta nebo třeba kola, vás do areálu nevpustí. Tak to mějte na paměti, hrát nám teď budou Lake Malawi Primal Therapy.

0: Ještě taková jedna malá vsuvka k festivalu Metronom, který odstartuje už za 3/4 hodiny na letišti v Letňanech v Praze. Brány festivalu už jsou otevřené, už se tam nacházejí první návštěvníci. Vemte si sebou krém, vemte si určitě pokrývku hlavy. Ale hlavně jsem vám chtěla říct, že dva z headlinerů, jak Nick Cave se svou skupinou Bad Seeds, tak Sting, odehrají na festivalu plnohodnotné sety, žádné zkrácené festivalové výstupy, takže se těšte na opravdu dlouhé koncerty těchto dvou ikon světové hudby. My si teď pustíme jednu z nich. Je to Sting, nikoliv jeho solová věc, ale věc, kterou stále hraje na svých koncertech, Roxanne, kterou naspíval se skupinou Police.
1: Express.
2: Express FM.

0: V bazénech už to celkem funguje. V některých bazénech najdeme liney určené pro rychlejší plavce, pro trénovací plavce, třeba plavce v tréninku a pro takové ty pomalé rekreační plavce. No a podobně to zavádí Jižní Korea na chodníkách. Představila před 2 týdny nový systém, který se má používat jednak v těch rušných částech města nebo taky ve stanicích metra, kde opravdu jsou lidé, kteří spěchají, že tam budou 2 pruhy. Pravý pruh, ten modrý, bude pro rychlé chodce, ze standardní chodce, a zelený pruh bude pro rekreační chodce nebo třeba seniory, nebo rodiny s dětmi, nebo turisty, kteří se chtějí kochat a jdou zkrátka pomalu a občas překážejí těm spěchajícím. Tak je to docela dobrý nápad, myslím, každopádně až pojedete někdy tímto směrem, tak buďte připraveni vybrat si zelenou anebo modrou. Dál nám budou hrát Black Keys, pustíme se taky Gracie Abrams.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
9: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl CZ
12: Express. Music first.
13: Express FM.

0: Cold on the Ceiling, to byly Black Keys. Já se ještě s dovolením vrátím k těm bazénům venkovním, které jsou rozdělené i vnitřním, vlastně indoorovým, na různé ty plavecké pruhy podle výkonnosti, podle prostě plaveckých schopností těch kterých plavců. Tak například koupaliště v Praze Petinka, kam zrovna dneska mířím, tak má 3 ty pruhy. Ten pravý je určený opravdu pro takové ty sportovce v tréninku plavce, prostřední je pro rychlé plavce a ten levý je pro takové jako hodně pomalé plavce nebo lidi, kteří se teprve učí plavat, a zbytek bazénu je určen pro děti, a který tam různě skáčou. Takže 3 plavecký pruhy, tak já jsem se tam minulý rok zrovna jsem se tam připravovala, že se jakoby ponořím do toho prostředního pro ty rychlé plavce, a jsem se osmělovala, než jsem úplně jako jsem dost zimomřivá, takže mi to trvá, než vlezu do té vody. No a byla tam taková paní, já jí řeknu, byla to prostě nerudná bába, která tam připlavala a říkala mi: koupat nožičky si můžete tady v tom levém pruhu. Tenhle pruh je určen pro rychlé sportovní plavce. Jsem jí poděkovala za informaci, počkala jsem si, až si doplave do prostředka svým teda rychlým tempem, a protože nejsem úplně jako špatný plavec, nejsem nějaký borec jako plavecký, ale nejsem úplně špatný plavec, jsem docela rychlý plavec, no tak jsem si ji hezky doplavala, předplavala a na konci bazénu jsem se obrátila, sundala jsem si brejla, čekala jsem ve stoje, jak se bude tvářit. No netvářila se nějak, koukala se jinam, ale já jsem měla, věřte mi, měla jsem strašně dobrý pocit za dosky učinění. Tak to byla historka z plavečáků, můžete mi taky nějakou napsat. Hrát si budeme Gracie Abrams Hit the Wall.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM. FM.

0: Dnes je pátek a to se rozumí, že jako každý pátek vám budu dávat tipy na to, co byste mohli dělat o víkendu. Tak už jsem tu hovořila o asi největší hudební akci tohoto víkendu v Česku, kterou bude festival Metronom, který začíná přesně za půl hodiny koncertem Marie April. No ale nejenom v Praze konají se festivaly, to je jasné. Festivaly se konají například také třeba v Kadani. Pod Kadaňskými hradbami proběhne zítra velký festival Vysmátý léto. Bude mít dvě stage. Na jedné stage vystoupí Rytmus, Vohnout, Sofian Mežmeš, Monkey Business, Ben Cristovao a na stage druhé bude hrát třeba Anet X anebo Gufrau s Viktorem Kalem. Takže Vysmátý léto zítra v Kadani, udělejte si výlet, pokud to nemáte úplně z ruky, a hrát nám teď budou Wombats a po nich Empire of the Sun.
1: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Celý tento týden jsem v odpoledním vysílání rozdávala poukázky od Astratexu na nákup v hodnotě 2000 korun a mám tady poslední, protože je pátek, tak si počkejte, za malou chvíli budeme soutěžit, jestli se vám hodí třeba nové plavky nebo nějaký župánek na léto přes plavky a nebo nějaké erotické prádlo pro vaši novou lásku nebo pro vaši starou lásku. Tak se neváhejte zapojit do naší soutěže, je to jednoduché otázka, není těžká. Hrát tam budou Fuckers a pustíme si taky Maisie Peters.
1: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete na věky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu SEAT Auto Jarov.
10: Jsme jediný oficiální prodejce vozu SEAT v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
12: Music. First. Express FM. Run away, child, I beg you stop running while a third and have to be 1 mile.

Tak jste připraveni na soutěž? Já ano, pojďme na to. Astratex, to je e-shop, který má dlouhou tradici, existuje od roku 2000 a specializuje se na prodej spodního prádla a taky plavek. Podprsenky prodává i v nadměrných velikostech až do velikosti 130N. V nabídce nechybí samozřejmě plavky, různé spodní prádlo, ať je to erotické prádlo, běžné prádlo, hřejivé prádlo, prádlo pro kojící maminky, prádlo pro nastávající maminky, noční prádlo, pánské prádlo. Také najdete v nabídce prémiové značky, jako je Calvin Klein nebo Hugo. Na zkoušení toho prádla máte 30 dnů, můžete ho vrátit do této lhuty nebo vyměnit a taky v pražských Holešovicích existuje zkušebna, kde si můžete vlastně zjistit, jakou máte velikost a vyzkoušet si prádlo osobně. Mám tady poslední voucher v hodnotě 2000 korun od Astratexu a otázka je takováto. V kolika zemích působí aktuálně Astratex? V kolika zemích působí Astratex? Tak psát můžete na 602 604 903, prosím, podepište se, první správná odpověď má u nás výhru. Dál nám budou hrát Liam Gallagher a taky Matt 213 s Marie April. Matt 213 byl u nás v úterý na rozhovoru, pokud byste si ten rozhovor chtěli poslechnout, tak můžete buď v podcastu na našich webovkách, nebo na všech podcastových platformách, tam to najdete jako host Express Vlna.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: V Praze tento týden se zpožděním více než 2,5 let oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Včera proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí, což je nejvíce od poloviny dubna, kdy průliv blokovaly americké a íránské síly. Provoz je ale zhruba pětinový ve srovnání s obdobím před začátkem války. Motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně České republiky v Brně představí stejně jako před rokem se speciální helmou, která následně půjde do aukce a výtěžek z prodeje poputuje na charitativní projekt Patron dětí. O víkendu bude jasno, v odpoledních hodinách se zejména v Čechách budou vyskytovat přehánky a silné bouřky, mohly by padat i kroupy. V sobotu odpolední teploty vyšplhají k 31 až 36 stupňům Celsia, v neděli bude o stupeň méně. To byly zprávy ve 14 hodin ze studia Rádia Express FM. Vás zdraví Veronika Kolušková, krásný pátek.
1: Rádio Express FM.
0: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

Máme 19. června, pozítří v neděli, zhruba v 10:30 dopoledne nastane letní slunovrat. Znamená to, že teď zažíváme opravdu nejdelší dny v roce, kdy to denní světlo nás provází 16 hodin a 22 minut. To je neuvěřitelné. Samozřejmě záleží na konkrétní zeměpisné šířce, protože na severu Česka je to světlo déle, 16,5 hodiny, zatímco na jihu, například u Českých Budějovic, je to jenom přibližně 16 hodin a 8 minut k tomu. Takže od pozítří tu máme už astronomické léto, i když to vypadá, že to léto zažíváme už minimálně měsíc. Hrá si v této hodině a teď hned budeme Lana Del Rey, taky Kelina se Steinem 27 a pak vás pozvu na další festival, který proběhne o tomto víkendu. Už jsem zvala na Metronom, který vypukl před 9 minutami oficiálně a potrvá až do neděle, koná se v Praze. Taky jsem zvala na festival Vysmátý léto v Kadani a za chvíli vás pozvu ještě na další velký festival. Express FM.

0: A vy vítejte taky mezi náma, tady u poslechu Rádia Express FM. Zdraví vás Veronika, jako každé všední odpoledne. Říkala jsem, že vám dám tip na další festival. Tentokrát se podíváme na Moravu, konkrétně do Opavy, protože tam už včera začal festival Slunovrat, který probíhá v samotném historickém centru Opavy. A je to festival, který nenabízí jenom hudební program, ale také program literární a divadelní. Dnešní velkou hvězdou bude host ze zahraničí, bude to Glenn Hansard a po něm vystoupí Lenka Dusilová se svou kapelou. A zítra se můžete těšit třeba na Ankyho, Bad Karma Boy ze Slovenska a nebo Midi Lidi. Takže to je festival, který se jmenuje Slunovrat a bude probíhat těsně před tím nedělním slunovratem. Za malou chvíli si dáme Fred Again, zahrají nám také Nothing But Thieves.
1: Express ráno.
2: Tak co tu máme, agente Venouši?
3: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
2: Tak se na to podíváme.
3: Chodba?
2: Čistý.
3: Koupelna?
2: Čistý.
3: A obývák?
2: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
3: Potřebujeme posily.
2: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
4: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
3: Všechno dobře dopadlo.
2: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
1: Express ráno s Babuhačí a Vaškem Mašindou.
5: Royer.cz. Co to je?
6: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
5: A kde je háček?
6: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Royer.cz.
7: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
12: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
14: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
15: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
16: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
15: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
17: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
18: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
19: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov. jsme jediný oficiální prodejce vozů SEAT v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.
1: Hudba na prvním místě.
21: Express FM.

Tak to byly Nothing But Thieves a mám tu další tip, co by se dalo dělat o víkendu, tentokrát v Praze. Já v poslední době, musím říct, dost často jezdím do Polska a jedním z hlavních důvodů, proč tam jezdím, je jídlo, protože já prostě miluju polský jídlo, miluju žurek, miluju pierogi, miluju jejich gastroscénu, miluju jejich veganský restaurace, no prostě jako v Polsku se skvěle jí. I když se to třeba nemyslíte, tak si to vyzkoušejte. No každopádně. Takže jsem se těšila na to, že už zítra je sobota 20. června a v zahradách ve vyslanectví Polské republiky, které najdete ve Valštejnské ulici pod Pražským hradem, proběhne další polský den v zahradách, kde se jednak bude zpívat a hrát. Bude tam například písničkářka Beata Boček. Hlavně tam budou gastronomické ochutnávky regionálních specialit. Bude tam třeba tradiční vojenský guláš, hrachovka z polní kuchyně, budou tam různé aktivity pro děti jako vědecký pokusy, bude tam lezecká stěna, budou tam rytířský souboje a taky se tam budou prezentovat regiony. Takže tohle všechno od 13 do 20 hodin a vstupné je úplně zadarmo. Takže další tip ode mě, doražte tam včas, ať si dáte něco dobrýho. Hrát tam teď bude Ariana Grande a potom Franz Ferdinand. Express FM.

0: Tak tu mám jednu dobrou zprávu. Evropská unie bude od příštího roku 2027 vyžadovat, aby se všechny mobilní telefony prodávaly s vyměnitelnými bateriemi s delší životností. Jak známo, do některých telefonů se nemůžete dostat, abyste vyjmuli baterii a třeba si ji vyměnili. Mně se tohle to stalo vlastně na vodě, myslím, že asi tak před 5 lety, kdy jsem měla přesně takovýto telefon, ze kterého se nedala prostě vyjmout baterie, a přestože jsem měla ochranné pouzdro proti vodě, tak jelikož jsem se koupala opravdu dlouho a plavala jsem prostě mimo loď asi tak 2 kilometry, tak se tam ta voda dostala a ta baterka začala strašně nahlas řvát, prostě řvala po celém kempu. Já jsem musela vydržet, dokud ta baterka prostě se nevyčerpá, nepřestane řvát, takže jsem ji ukryla prostě do spacáků, obvázala ještě spousta, aby to prostě nebylo slyšet, ještě jsem ji dala do takové krabice, no a pak prostě ten telefon dodělal, ale kdybych tu baterii tehdy mohla vyjmout a mohla bych ji vysušit, tak bych možná svůj telefon zachránila, takhle to nešlo. Takže ten nový zákon, který vlastně pochází z takového práva na opravu, má to co dělat s ekologií, taky se budou muset prodávat náhradní díly až do 10 let od uvedení toho nového typu telefonu na trh, tak to prostě vítám. Hrát si budeme Clairo, Add Up My Love.
1: Páteční odpoledne na Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Závratné megaslevy.
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maverix. Buďte in.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl. To se vyplatí.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v krunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
13: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. 8. června v OC Letňany.
2: Music. First. Express FM.

0: Dnešním šestým dílem se na platformě OnePlay završil seriál Moniová. Ale toto téma na OnePlay rozhodně nekončí, protože už příští týden, 26. června, příští pátek, na ten seriál naváže třídílná dokumentární série s názvem Láska nebolí, která ukáže skutečné příběhy lidí, kteří se postavili domácímu násilí. Dokument přinese osobní výpovědi těch, kdo byli násilnému chování vystaveni jako děti nebo jako partneři, jako dospělí, ale i těch, kteří se násilí sami dopouštěli a rozhodli se své vzorce chování změnit. Teď nám na Expressu zaspívá Violet Grohl, bude to její nový song Back in the Cake.
1: Express FM. Express.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Charlie XCX už za měsíc vydává nové album Music Fashion Film. Ovšem informací o něm máme mnohem méně, nežli jsme od Charlie byli zvyklí. Důvodem je to, že se za poslední měsíce dostala do stavu, kdy jí byl prý nejhůře v životě. Takže chodí na terapie a je víc offline než na sociálních sítích. Dokonce prohlásila, že rozhovor pro Rolling Stone je jedním z posledních těch delších. I Madonna bude vydávat nové album, a to už za 14 dní. Madonna ale rozdává rozhovory jako na běžícím páse a nedávno prozradila, že je vanový typ. Doslova to popsala tak, že když si vybírala kluka, se kterým by si měla něco začít, tak vana byla první volba. A ten, co měl sprchu, byl až druhej. Její ex Sean Penn a Guy Ritchie mají asi nejspíš oboje a její o 38 let mladší borec má taky vanu i sprchu. U Madony doma. One More Time od skupiny Daft Punk je oficiální golovou písní francouzského fotbalového týmu pro mistrovství světa ve fotbale 2026. Podle aktualizovaných pravidel pro letošní letní turnaj mohly Národní sportovní asociace zúčastněných zemí předložit individuální výběr melodií, které by měly být přehrány po gólech a dalších klíčových momentech zápasu. Francouzský tým, aktuálně druhý na světě a s velkými šancemi na vítězství ve finále, zahájil svou kampaň na mistrovství světa v úterý vítězstvím 3-1 nad Senegalem. Legendární skladba One More Time se díky tomu rozezněla na stadionu MetLife v New Jersey třikrát. A to i díky dvou gólů útočníka Kyliana Mbappého.
0: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který byl obviněn v korupční fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub Karviné z první fotbalové ligy. Wolf obvinění z korupce odmítá a v komunálních volbách se chystá obhajovat svou funkci primátora. Střední část Hormuzského průlivu zůstane ještě nějakou dobu zavřená. Provoz v ní blokují námořní miny. Podle posledních údajů se jich tam nachází nejméně 80. Tankery zatím využívají riskantní trasu kolem ománského pobřeží. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítingu Diamantové ligy v Dauhá. Hlavní program začne v 19 hodin. O víkendu bude jasno, v odpoledních hodinách se zejména v Čechách budou vyskytovat přehánky a silné bouřky. Mohly by padat i kroupy. V sobotu odpolední teploty vyšplhají k 31 až 36 stupňům Celsia, v neděli bude o stupeň méně. Tolik zprávy v 15 hodin od mikrofonu Rádia Express FM. Vás zdraví Veronika Kolušková, přeju vám krásný pátek.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

V neděli nám začíná konečně léto a k létu patří samozřejmě taky zmrzlina. A proto se zítra a pozítří koná v Praze na výstavišti festival zmrzliny. Tuny zmrzliny, tam zmrzlináři navezou, ať už to budou krémové zmrzliny, různé sorbety, nanuky, i různé speciály, veganské, organické, dokonce alkonanuky a tak dál. Takže 12. ročník, tuším, že to je Prague Ice Cream Festivalu, od 10. každý den v sobotu až do 10. večer, v neděli do 18. hodin. Pokud máte chuť na nějakou speciální, opravdu speciální zmrzlinu, tak tohle je to pravé místo pro vás. Hrát si budeme Django, Carry On.

Když jsem se zastavila u těch zmrzlin, tak jaké příchutě celosvětově letos takzvaně trendují? Nejvíc je to pistácie. Samozřejmě s pistácí se pojí příchuť dubajská čokoláda, protože dubajská čokoláda stále frčí, takže je to prostě zmrzlina z mléčné čokolády, která je naplněná taky pistáciemi. No, dále hodně frčí matcha, taky sladká kukuřice a potom různé zmrzliny s přidaným chili, jako třeba mango chili. Já jsem letos už ochutnala zmrzlinu z černého sezamu. Mně to nechutnalo nic moc. Známá ochutnala zmrzlinu lékořicovou černou a říkala, že taky stačilo tak si třikrát líznout a pak už to letělo do koše. No, takže pozor na ty netradiční příchutě, ať se nespálíte o zmrzlinu. Hrát nám teď budou Fred Weiss, Graphics a Ed Woodem dohromady Forest Fires. Express FM.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SVZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: Vivaldiho čtveroročních dob tak, jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
6: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show. V divadle Hibernia.
12: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
13: trenirkarna.cz.
14: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: trenirkarna.cz.
15: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
16: Ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ.
17: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: lake until I hit the ground.
1: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Express Old School.
1: Na pražském festivalu Metronom zítra jako hlavní hvězda vystoupí Nick Cave s kapelou The Bad Seeds. Odehrají tam plnohodnotný koncertní set a my si pustíme píseň od Nicka Cavea and The Bad Seeds, která vznikla v roce 1994. Zazněla ve filmu Vřískot, ale hlavně je to titulková píseň seriálu Peaky Blinders. Jmenuje se Red Right Hand. Ten text popisuje takovou stinnou, svůdnou a silně manipulativní postavu, která prochází krajinou a všude, kudy projde, vzbuzuje kombinaci strachu a úžasu. Je to napůl bůh, napůl démon. Při psaní toho textu Nick Cave zaplnil celý svůj zápisník popisem města, ve kterém se píseň odehrává. Nakreslil tam mapy, různé náčrtky budov a později uvedl, že jak město, tak ta krajina, kterou popisuje v té písni, je vlastně rekonstrukce jeho rodného města Wangaratti. Takže Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand, rok 1994.
0: Express Old School.

0: Pozítří nastane slunovrat, dříve se věřilo, nebo stále se ještě asi věří, že během slunovratu, během těch třeba 5 dnů kolem toho slunovratu, mají bylinky největší sílu, nejsilnější moc, takže pokud si rádi vaříte a připravujete bylinné čaje, tak si běžte v těchto dnech nazbírat hřmánek, mateří doušku nebo třezalku a radujte se z těch bylinek celý rok. Dáme si za chvíli Bastille a pustíme se taky Ellie Goulding.
1: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
2: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
3: Express FM.
4: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
5: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
6: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
7: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
8: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
9: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
18: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
19: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
18: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% heslem PT Servis.
20: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
21: Hudba na prvním místě.
3: Express FM. FM.

0: Tak jsem dnes prolítla s vámi spoustu akcí, které byste o víkendu mohli navštívit, kde byste se mohli odreagovat a pobavit, ať už to byla muzika nebo nějaké jako gurmanské záležitosti. Teď tu mám ještě poslední věc a to jsou letňáky, takže jsem vybrala ty letní kina, kde promítají dobrý filmy. Takže letní kino Širák v Hradci Králové, dnes se tam promítá Michael, letní kino v Jablunci nad Nisou, dnes naprosto fantastický sci-fi Spasitel s Ryanem Goslingem, moc doporučuju. Letní kino Telegraf v Olomouci, dnes tam máte Kous, tak vyražte určitě. Tuchlovice, Dream Team, skvělá komedie s Martinem Hoffmanem a Jakubem Prachařem a Miroslavem Krobotem. No a nakonec jsem si nechala Prahu, v Kasárnách Karlín bude klasika s Patrikem Swayzem a Demi Moore, film Duch. Tak se mějte krásně, milí přátelé, za chvíli už je tu odpolední Express Drive s Michalem a s Petrem, moc si to s nima užijte a užijte si hlavně víkend. Mějte se krásně, hodně pijte a pozor, jak se nespálíte. Ahoj!
1: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pondělní výstražná stávka zaměstnanců České televize, kteří nesouhlasí se změnou financování médií veřejné služby, se projeví minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajství. Texty na webech a sociálních sítích budou stručnější, než je běžné. V pátek to oznámila Česká televize. Izrael a libanonské teroristické hnutí Hizballáh se dohodly na příměří. Oznámil to podle agentury Reuters nejmenovaný americký představitel s tím, že dohoda začíná platit v 15 hodin středoevropského času. Netají se tím, že má o služby důrazného 36-letého obránce velký zájem. Letos létě si však hokejová Sparta nejspíš bude muset nechat zajít chuť. Radko Gudas je muž v Anaheimu, končí smlouva a může se na konci června stát volným hráčem, totiž dost pravděpodobně bude v kariéře pokračovat v NHL. Do Česka dorazila intenzivní vlna veder a teploty v pátek překračují na řadě míst tropických 30 stupňů. Na stanici Husinec Řeč teplota vystoupila dokonce nad 35 stupňů. Česko tedy zaznamenalo první supertropický den letošního roku. Na Express FM právě začíná odpolední drive a společnost vám v následujících 3 hodinách vysílání budou dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Doznívají nám Temper City s trackem Self Aware.
1: No, jelikož je pátek, tak vám přejeme hezké páteční odpoledne, předvíkendové horké. No a máme pro vás jako vždycky ukázku z toho, co dneska vyšlo zajímavého napříč platformami a napříč hudebními žánry. No, musím říct, že dneska je to takový jako lehce slabší s tím přívalem nových hitů.
0: Já si to úplně nemyslím.
1: Je to tak jako, hele, některý víkendy nebo některý pátky jsou jako fakt, že nevíš dřív, co vybírat. A tentokrát jsme tu naši šestici sice poskládali celkem v pohodě, ale třeba mi tam chybí nějaký lámaný beaty.
0: Já myslím, že YouTube.
1: YouTube mi chybí už dlouho, bohužel, no, i když samozřejmě letos se snaží. A já pořád čekám, kdy konečně vydají tu věc z toho Mexika.
0: Nehráli oni někde teď k tomu Obamovi?
1: Včera Barackovi zahráli si to v Blinding Lights jenom.
0: Jenom s kytarou s Edgem.
1: Jasně, jasně. Ale jako jsou ve formě, teda musím říct. Že jako hraje a zpívá jim to dobře. Pořád. No, každopádně jdeme k novince. O tu se postarala Chloe Bailey. Tu můžete znát, tuhletu 27-letou zpěvačku a herečku, i díky její hudbě, ale samozřejmě i díky tomu, že se občas objevuje někde před kamerou. A před kamerou se objevila i v novém videoklipu k písni Talkin' Dirty. Ten vydala dneska společně s mixtapes Resurrection a na té celé mixtape spolupracovala s Timbalandem, stejně jako na této písni. A kdybyste si chtěli najít právě videoklip k písni Talkin' Dirty, tak tam uvidíte Chloe, jak usrkává šampaňské a hraje poker právě s legendárním producentem Timbalandem a dalšími muži. Žádná další žena se tam neobjevuje.
0: To nevadí.
1: Nevadí. No a teď se v našem vysílání objevuje její novinka, která se jmenuje Better Than She Can. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Tak jsme se tady zaposlouchali do té novinky od Chloe s Timbalandem, až jsme málem zapomněli mluvit. Dáme představit další dnešní novinku.
1: No, já si musím přiznat, že já jsem si tuhle tu novinku už tak trošku vytipoval do Edge, jo? Ale samozřejmě ji nemůžu nenabídnout i vám. Pochází od indie folkovýho dua, který se jmenuje Howdy, pochází z texaského Austinu a vznikla někdy v roce 2014. Samozřejmě díky intenzivnímu koncertování a hlavně jemným melodím si získala brzo oblibu fanoušků a v těchto dnech se ozvali po delší době hned dvěma singly. Jinak jejich tvorba bývá často přirovnávána k Bon Iverovi, Big Thief nebo The National. No a my vám nabídneme ten naposledy vydaný single, který se jmenuje Blast.
0: No a ten je tady.

0: Móda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
1: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
2: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic, a místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodej.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
8: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
0: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 20. 8. června v OC Letňany.
12: Express. Music first. Express FM.

0: Zone je společné dílko MK a Poppy Bascom. Blíží se nám víkend a já tady mám takové jedno doporučení. Nikdy neodmítej kamaráda, když tě zve na půl hoďku ven na drink. Protože z této hodiny a půl se může stát nejlepších 6 hodin tvýho života.
1: To je takový, co skočíme, ne? No.
0: Já myslím, že dneska je to ideál, ale prosím vás, doplňujte tekutiny s rozumem, protože alkohol na sluníčku může spáchat velké škody. Takže nikdy to nepřehánějte, jo, protože je to vždycky horší. Za mrazu a za horkého slunce jsou vždycky nejhorší v opice.
1: Za mrazu taky, jo.
0: No tak když
1: nehydruje, viď?
0: No on tě, no, navíc tě jako utlumí a ty třeba můžeš usnout někde a umrznout, že? To se ti dneska nestane. Dneska spíš dostaneš úžeh, úpal a horší v opici.
1: A dneska jsou takový ty dny, kdy si říkáš, jo, už aby byla se ta zima, co?
0: Já ne, ale jsou takový lidi, no. No, každopádně opravdu na sebe dávejte pozor, přátelé, protože není to legrace potom skončit třeba někde na záchytce a hlavně by vás ráno mohla bolet hlava víc než normálně.
1: A hlavně to bude bolet vaší peněženku, ta záchytka, protože pěkně přidražilo.
0: Přidražilo? To je zajímavý. No, teď si dáme jednu umělkyni, která možná se záchytkou by taky mohla mít svoje zkušenosti, protože Lola Young má za sebou odvykačku a nevím, jestli neskončila taky někde v nějakém zařízení.
1: No, Lola Young je hodná holka. Ona to
0: teď
1: šla,
0: už jo?
1: Ona šla s kratkama rovnou přes tvrdý drogy.
2: Páteční odpoledne na Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pátek, v horkém počasí na silnicích začíná pořádný mayhem. Pražský okruh, tedy dálnice D0, 24. kilometr ve směru Ruzině, D7, nehoda v podobě překážky na vozovce, teda to auto samozřejmě tvoří překážku na vozovce. Ještě jednou pražský okruh a exit 23, směr D1, na nájezdu je tam neprůjezdný pravý pruh, tak i tam dávejte pozor, stejně jako na D1 na 188. kilometru ve směru do Brna. Tam je nákladák nabouraný, ulice Poděbradská v Praze, ulice Víta Nejedlého v Hradci Králové a ulice Bohuslava Martinů v Českých Budějovicích také hlásí bouračky. Zdržíte se na dálnici D5 na 28. kilometru směrem na Plzeň. Tam začíná 20-minutová kolona. O pražském okruhu není asi potřeba mluvit, ten je dneska taky zasekaný, stejně jako začátek D1 od 13. do 25. kilometru směrem do Brna, no a kolem Brna je půlhodinová kolona mezi 178. a 185. kilometrem, tak jeďte opatrně a hlavně doufám, že máte klimatizaci a dostate tekutin v autě, pokud ne, tak se zastavte na nejbližší benzínce a kupte si nějakou dobrou vodu nebo nějaký oblíbený nápoj, ať nám nevyschnete po cestě.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
1: Express FM.

0: sportuješ, chceš svalit, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
1: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
0: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
2: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
12: Varování ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz
13: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
14: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
16: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
17: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Express FM.
19: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: z kapel, které potěší návštěvníky Metronom Festivalu v Praze o tomto víkendu, konkrétně zítra o 6:30 na Live Nation Stage.
1: No a my vám pravidelně v pátek přinášíme nejrůznější kulturní tipy, hudební tipy, cestovatelský tipy a právě ten pro vás mám teď jeden připraven. Samozřejmě pokud máte rádi tajemná místa. Máš rád tajemná místa?
0: No, záleží na tom, jestli tam na mě něco nevyskočí třeba. Jako.
1: Toho se bát nemusí. Spíš myslím tajemná místa s atmosférou.
0: Jo, tak to rád mám, no.
1: No, tak by tě mohl zaujmout jeden z nejpodivnějších koutů České republiky. Je v Krušných horách, nedaleko Přebuze, jmenuje se Rolava a je to místo, kterému se přezdívá České město duchů.
0: Aha.
1: Na první pohled to vypadá, když se podíváš na tu fotku toho, na první pohled to tam vypadá jako nějaký kulisy postapokalyptického filmu. Je to uprostřed lesů, jsou tam rozlehlý betonové ruiny, rozpadající se budovy a zarostlý základ někdejšího průmyslového areálu. Přitom ještě před 80 lety tam panoval čilej ruch. Historie toho místa, které se jmenuje Rolava, je spojena s těžbou cínu. Už od středověku se v okolí nacházela významná ložiska této suroviny. A samozřejmě, že největší rozmach přišel za druhé světové války. Nacistické Německo zde vybudovalo moderní důl a rozsáhlý zpracovatelský komplex. Dokonce i v podzemí vzniklo přibližně 14 kilometrů chodeb, v několika patrech a šachty sahly do hloubky kolem 175 metrů. Na provozu dolu se podíleli také váleční zajatci a nuceně nasazení dělníci. Jenže očekávané výnosy se nakonec nedostavily. Po skončení války byl celý areál opuštěn a technické vybavení rozebráno. Dnes tam najdete monumentální ruiny, úpravny rudy, zbytky základů obytných budov, dílen skladů i někdejšího zajateckého tábora, ale příroda si to postupně bere zpět a vytváří zvláštní atmosféru, která přitahuje fotografy i milovníky industriálních památek. Zajímavostí je, že Rolava se objevila i v několika filmových a televizních projektech. Natáčely se zde například scény detektivního seriálu Rapl, takže není divu, že prostředí působí, jako by se zde zastavil čas.
0: Takže pokud patříte mezi Raply, tak tam vyraste urbexovat, jak se říká hezky česky.
2: Tohle je Express FM.
3: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ředitel Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáš Drpa ve své funkci končí. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar a že jej okamžitě odvolá kvůli informací, že čínští vojenčí experti opakovaně přístup do českých laboratoří jaderné ochrany měli. Při izraelských útocích na jihu Libanonu zahynul jeden člověk, oznámilo to podle serveru BBC libanonská média. Podle memoranda, které ve středu podepsali Spojené státy a Irán, má přitom už nesplatit ukončení vojenských operací.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Takhle to dopadá, když se ve studiu potkají Taylor Swift a Post Malone. Jejich společné dílko dostalo název Fortnite.
1: No a kdo se taky zavřel do studia, to je irská taneční hvězda Jazzy. Rozhodla se vydat album, bude to její debutové album, i když už má taky spoustu singlů. Je to vlastně podobný případ jako Miles Smith v předchozí hodině, protože je to prostě umělkyně, která opravdu už je známá. No a rozhodla se, že tedy vydá album, vyjde v říjnu, konkrétně 23. Peace and Patience, tak se to album bude jmenovat. No a dneska z ní vydala ukázku, která je spoluprací s velkou váhou elektronické hudby Chrisem Lorencem. Ukazuje její schopnost kombinovat nakažlivé klubové rytmy s emocionálně nabitými texty a vy si teď můžete píseň Invisible poslechnout díky tomu, že dneska vyšla a my vám ji pouštíme.

0: Lorenzo a jejich Invisible. Myslím, že velmi povedená záležitost na léto. A pokud vy se chystáte si pořídit její desku, tak 23. října je ten den.
1: No a čtvrtý hudební tip v dnešním vysílání Express Drive bude pro ty, co to mají rádi, malinko tvrdší, protože připraven je Kenny Hoopla, mladá americká star, která čerpá z alternativních devadesátek. Ve své tvorbě spojuje emo, punk, indie rock i s energií současné generace. Vyrůstal na kapelách jako Block Party nebo The Strokes, ale jeho tvorba má moderní produkci a přímej tak na branku. Pokud se vám následující úplně nový song New America bude líbit, máme pro vás dobrou zprávu. Kenny Hoopla bude zítra k vidění a slyšení na pražském festivalu Metronom.
0: Tak Hoopla, jdeme na to. New America.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
3: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 tisíc korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
12: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Music. First. Express FM.

0: Stále ještě živím naději, že tohleto listopadu uslyším naživo. Ještě stále nejsou lupeny v prodeji. Kamarád měl pre-sale kód, ale zatím tedy nemáme lupeny, no.
1: A to je halový turné, viď?
0: Zatím halový, ano. Příští rok by měly být open air a dokonce taky živíme naději, že by mohli přijet k nám. Uvidíme.
1: No tak snad tam nebude takový vedro, jako máme v rádiu, protože jestli vy si někde v kanceláři zoufáte, že nemáte klimatizaci, tak věřte, že díky zásahu jednoho šikovného robotníka my jsme kompletně bez klimatizace.
0: Jsme na tom stejně. Jo. Můžete být s námi teď solidární, taky nemáme klimatizaci. No a pokud jste třeba v autě nebo venku, kde v tuto chvíli je 33 stupňů, tak už jsme to říkali několikrát, prosím vás, větrejte, doplňujte tekutiny a tak dále.
1: No a není vedro jako vedro, protože mnohem důležitější než samotná teplota je vlhkost vzduchu. Suchých 40 stupňů může být pro člověka snesitelnější než 30 stupňů při vysoké vlhkosti, protože pot se v suchém vzduchu odpařuje a ochlazuje tělo. No a také mozek ve vedru pracuje hůř, to asi všichni víme.
0: Mě to odpařuje mozek.
1: Já myslím, že někomu už i jako při nízkých teplotách.
0: No takhle, když tam nic není, tak nemá se co odpařovat, to je jasný, že?
1: Už při teplotě nad 27 stupňů se zhoršuje soustředění, prodlužuje reakční doba a lidé dělají více chyb, což o tom bych ti mohl dneska vyprávět, Michael. Jinými slovy, když je venku 30, nejsi líný, jen tvůj mozek bojuje s přehříváním.
0: Jasně, no tak prosím vás, omezte aktivitu na minimum, nikam nevycházejte, pokud nemusíte, sedněte si doma, dejte si mokrý hadr na hlavu, pokud máte, tak samozřejmě klimatizaci pusťte, tak akorát zase to nepřehánějte, pusťte si větrák, dejte si nějaký dobrý vlažný nápoj, prostě na hlavně ne studený, jo? To všichni víme, že jo. No a užívejte si s námi, no a hele, mám tady super
1: ta vás zahřeje.
0: Tematickou píseň, Firestarter, zahřejte se zevnitř a bude vám potom samozřejmě zima.

0: Express. Dopravní
1: servis. Na 27. kilometru dálnice D11 směrem do Hradce vás zdrží nehoda. Pozor taky na silnici 1/35, a to hned na dvou místech nedaleko sebe, a to u Koclířova a u Svitav. Tam budete mít velké problémy. Olomoucká ulice v Opavě, Drčkova v Brně a taky Husova v Liberci hlásí nehody. Z Ucpana je D1 u Brna, tam si postojíte půl hodinky mezi 184. a 185. kilometrem, tak dávejte pozor a doplňujte tekutiny. Stejně tak problém budete mít i na Pražském okruhu, což je už taková klasika. No a D11 mezi 15. a 25. kilometrem ještě od Prahy směrem na Brno taky hlásí problémy. Tak jeďte opatrně a co nejméně zdržení vám přejeme při pátku s Express FM.
2: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
2: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
0: Express FM.

0: cítím teď. Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
5: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít?
6: Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila?
5: Jíst kila sushi?
6: Na masáži slastí vypustit duši?
5: Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
7: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
11: Ekokom.
12: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
13: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Hůru na cesty. Tohle volání s blížícími se prázdninami nabírá na intenzitě a tak by se vám mohlo hodit pár tipů na výlet, které tradičně ozdobíme hashtagem nebudu doma. Pojďte s námi do Moravskoslezského kraje. Když se řekne Moravskoslezský kraj, každému hned v hlavě naskočí důlní věže nebo komíny oceláren rámované z mětí trubek, ale méně už krásná krajina Beskyd nebo hrady a zámky v okolí. V srdci těšínských Beskyd, obklopený lesy, chráněné krajinné oblasti, se nachází wellness hotel pod Kyčmolem, místo, kde si opravdový odpočinek najde každý. Ať už hledáte romantický víkend, rodinnou dovolenou nebo únik od pracovního schonu, Beskydy vás pohltí svou přírodou a hotel se o vás postará na jedničku. Z pokojů se otvírají výhledy do zalesněných kopců, které přímo vybízejí k procházkám a túrám. V okolí najdete desítky kilometrů cyklo a turistických tras pro letní výpravy. Po návratu vás čeká svět relaxace. Bazén s vyhřívanou vodou, whirlpool, finská sauna, parní bylinková sauna i biosauna. Dopřejte si masáž nebo privátní lázně jen pro sebe. A po wellness přijde odměna v podobě dobrého jídla a pití. Hotel má vlastní mini pivovar, kde se vaří místní pivo Lomňan. Restaurace potěší poctivou českou i evropskou kuchyní, a to i hosty s bezlepkovou nebo bezlaktózovou stravou. Nebo se vydejte do Jura hotelu Čeladná v srdci Beskyd, kde si užijete letní dovolenou plnou výletů, odpočinku i skvělého jídla. Po dně stráveném na horských stezkách nebo objevováním beskydských zajímavostí vás čeká neomezený vstup do bazénu, finské sauny i fitness centra. Součástí pobytu je také bohatá polopenze formou bufetu, kterou si hosté pravidelně pochvalují. Rodiny ocení venkovní dětské hřiště i dětský koutek. A aktivní cestovatelé zase slevy na oblíbené atrakce v okolí, jako je stezka Valaška nebo bobová dráha Bobovka. K návštěvě láká i městečko v podhůří Beskyd pro svou malebnost zvané Moravský Betlém. Štramberg se svou dominantou věží Trůbou je v skutku výjimečné místo, kde se na malém prostoru snoubí bohatá historie s nádhernou přírodou a širokým zázemím aktivit a služeb. Labyrint úzkých uliček, tajemné legendy a dřevěná lidová architektura dělají ze Štramberku filmařsky zajímavou lokalitu, která ještě zdaleka nebyla úplně objevena. Kamenná štíhlá věž s typickou střížkou se tyčí nad městem a skrývá 180 schodů vedoucích na vrchol vyhlídky. Dalším zajímavým místem je jeskyně Šipka, kde je doloženo nejstarší osídlený člověkem na našem území. Štramberkem také voní perníkové uši. Tento speciální perník je připomínkou slavného vítězství místních lidí nad tatarskými nájezdníky z Mongolska, kteří ve 13. století rozložili svůj tábor pod kopcem Kotouč. Krajské město Ostrava, to je město, které má vlastní rytmus. Industriální památky, galerie, kavárny, hudba i zelená místa tu dávají dohromady výlet, který se dá pojmout aktivně, kulturně i úplně odpočinkově. Stačí si vybrat směr podle nálady. Tipy na program, akce i zajímavá místa najdete na Visit Ostrava, oficiálním průvodcem městem i okolím. A pokud zůstanete alespoň dvě noci ve vybraném ubytování, můžete získat návštěvnickou kartu Ostrava Card se slevami na další zážitky. Šťastnou cestu z Express FM.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Moravskoslezský kraj? Pak si zamilujete hotel Stará Amerika s největší dětskou hernou v kraji. Nebo hotel Bellaria Resorts Wellness a skvělým zázemím pro rodiny s dětmi. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Wolf byl obviněn v korupční fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace České republiky v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Italské vládní politiky pobouřilo vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že italská premiérka žadonila o fotku s ním. Tato označila za nesmysl. Podrobnosti najdete na webu Seznam zprávy. Parádní pozvánku na víkend vystavil jediný český pilot ve světovém šampionátu motocyklů Filip Salač při pátečním programu na domácím Grand Prix v Brně. Ve třídě Moto 2 zel v obou trénincích druhý nejrychlejší čas a kvalifikoval se přímo do druhé části sobotní kvalifikace. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, postupně se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. Na Express FM do své finálové hodiny míří odpolední drive s Michalem a Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

vzal až do nebe, aby jim připravil nebeský zážitek. No a nebeským zážitkem může být i poslech jeho debutového alba, které vyšlo právě dnes. Je to celkem vlastně zajímavé, protože jeho první singly vyšly už před 2 lety, ale až dneska vyšlo album My Mess, My Heart, My Life. No a společně s ním vyšel právě i nový single, který se jmenuje Heaven, a věřím tomu, že se vám bude líbit, a je dost možné, že ho dneska na vlnách Express FM neslyšíme naposledy.

0: Takže tohle to byl Miles Smith a jeho nový single Heaven z jeho debutové desky, která vyšla právě dnes, My Mess, My Heart, My Life.
1: Následující novinka mě velmi zaujala a pochází od americké zpěvačky vlastním jménem Brittany Fushe, pro vás zkráceně Fushe. Je to skladatelka, multiinstrumentalistka pocházející z New Jersey, která se do širšího povědomí dostala někdy v roce 2020. To vydávala virální hit Deep End. Samozřejmě nositelem tohoto hitu byl TikTok a streamovací platformy. Ona ve své tvorbě kombinuje R&B, soul, alternativní pop, ale i prvky reggae a samozřejmě už spolupracovala s celou řadou známých hudebníků, mezi nimi jsou i Steve Lacy, James Blake nebo Vince Staples. V roce 2022 debutovala, o dva roky později vydala další album a teď přichází s novým materiálem, a sice singlem Drive.
0: No, tak se pojďme poslechnout.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehoda vás zdrží na 45. kilometru dálnice D10. Tam si postojíte minimálně 20 minut. Kravaře v Opavské ulici, Ostravská ulice v Hlučíně a taky Pražské ulice Myslbekova a Průmyslova hlásí nehodu, co se týče zdržení na Pražském okruhu, tak to už je jenom v jednotkách minut. Stejně tak u Brna teď projedete relativně v klidu po D1, i když tam pozor, už samozřejmě tam najíždějí také fanoušci motocyklů. D1 u Prahy 13. až 25. kilometr, tam je asi 4-hodinové zdržení. Jeďte opatrně a vstříc víkendu dojeďte v pohodě.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza Plus. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
1: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Hudba na prvním místě.

0: Doznívá nám Olivia Rodrigo se singlem Drop Dead a na řadě jsou naše kulturní tipy.
1: No a představte si, že přestože se rozjela na plno open air sezona festivalová a sezona dalších akcí, tak můžete vyrazit i do klubu, konkrétně do pražského klubu Cargo Gallery. To je loď na náplavce pražské, takže to můžete hezky spojit i třeba s nějakým drinkem na náplavce a pak si zajít na koncert letní kapely, což je sestava, která vznikla spontánně v srdci Rychlebských hor, když se muzikanti Jaromír Švejdík, Lukáš Morávek a Apostolos Ioannidis scházeli s kytarami u ohně a hráli písničky, které Jaromír napsal v průběhu své bohaté hudební kariéry. Základ repertoáru tak tvoří písně Priznic, Uma Kartu, Václava Neckáře nebo Kafka Bandu.
0: Písecký Balzám Café bude dnes hostit pražský hudební projekt WWW Neurobeat, což je projekt pohybující se na pomezí experimentálního hip-hopu, industriální elektroniky a poetického mluveného slova. Texty WWW Neurobeat jsou temné, surrealistické a jazykově precizní. Kapelu založil koncem 90. let producent a rapper Ondřej Sifon Anděra.
1: No a my si teď dáme takovou hudební pozvánku ve formě singlu Piccola. Tohle to jsou WWW.

0: Tak tohle byla pozvánka dnes do Písku na koncert www.neurobeat. No a dneska taky začal kulatý ročník festivalu Metronom. Až do neděle v areálu letiště Letňany můžete vyrazit na Nicka Cavea and the Bad Seeds, Likely, Stinga, Balú Brigádu, Toma Odela, Slowdive, Manic Street Preachers. Zkrátka je to nabitý hvězdama.
1: A zajímavý line-up plný energie a emocí nabízí i festival Fingers Up, který se uskuteční v Mohelnici. Fanoušci se můžou těšit na Red Zeda, který přinese syrový rap s metalovým nádechem, Prague Union, ty zase doručí poctivý hip-hop s nezaměnitelným stylem, nebo Mat 213, který vnese svěží vlnu mladé scény. A samozřejmě dojde i na Skyline, který rozproudí dav svými tanečními beaty.
0: No a ty vás rozproudí i teď díky vysílání Express FM, tady je jejich Godzilla.

0: Takovýhle příval energie vás čeká na Fingers Up festivalu v Mohelnici. Teď tady jsou ale další pozvánky.
1: A abyste neříkali, že vám nabízíme jenom samé hudební akce, tak máme samozřejmě i něco jiného. Fanoušci motorek už v tuto chvíli určitě míří do Brna, konkrétně na Masarykův okruh, kde se uskuteční MotoGP, seriál motocyklových závodů, který je tradičně rozdělen do několika kategorií. Dnes jsou to třídy Moto E, Moto 3, Moto 2 a MotoGP a posledně jmenovaná třída je pokládána za vrchol motocyklového sportu.
0: No a my samozřejmě budeme fandit v Moto 2 našemu Filipu Salačovi, který teď se veze na vlně úspěchu. Tak kdyby vyhrál doma, myslím, že by to byla velká bomba. Pokud vás motorky nezajímají, tak vás zveme do úžasného prostředí zahrad zámku Holešov. Tam se koná 14. ročník oblíbeného festivalu Holešovská regata. Těšit se můžete na Jirku Korna, Tata Boys, Mňágu Ažďor, PSH a spoustu dalších. Jsou tam i doprovodné akce, třeba přehlídka netradičních plavidel nebo soutěž v přejezdu vodní lávky. No a my z toho bohatého line-upu vybíráme jako náš hudební typ Tata Boys a jejich zvony.

0: To byla hudební pozvánka na akci, která se jmenuje Holešovská regata a vystoupí na ní i Tata Boys.
1: No a my vás zveme na Vysmátý léto. To je hudební festival, který se koná zítra v Kadani, a to přímo na Hradě. Na festivalu vystoupí Ben Kristoval, Gufrau, Anet X, I Am Oscar, Milionovej a další interpreti. Je to festival zaměřený na pop, funk, rock a hip-hop.
0: No a dále se v sobotu za hudbou můžete vydat třeba do Opavy na festival Slunovrat, který představí umělce jako Mňága Žďorp, Lenka Dusilová, Medy Lidi nebo Vypsanou Fixu. Zahraniční hvězdou festivalu je irský hudebník Glenn Hansard.
1: No a my vás teď zveme společně s Vypsanou Fixou a jejich holkou Slepkou.

0: hudební příspěvek k opavskému slunovratu, tohle to byla vypsaná fixa, která tam vystoupí. No a kromě všech těch hudebních akcí jsou pro vás připraveny třeba Prague Ice Cream Fest, tedy svátek všech milovníků zmrzliny, pivo na náplavce. Asi tušíte, co se bude dít a kde se to bude dít, je to na náplavce v Praze. No a tuning show Trojhalí a Cars and Food Festival, ten vás zase zve do industriálního prostoru Trojhalí v Karolíně v Ostravě a ten se promění v místo, kde se potkávají špičkové tuningové projekty celé Evropy, moderní automotiv, kultura a jedinečná atmosféra městského festivalu.
1: A zpět k hudbě. V malebné obci Jenštejn, jen kousek od Prahy, se uskuteční výjimečný hudební zážitek, a sice festival Jenštejn. Festival plný energie a muziky nabízí zajímavý program, který zahájí formace Mutanti hledají východisko, tu z našeho vysílání určitě znáte, no a také vystoupí legendární Tichá dohoda.
0: Zveme vás i na Nefestík, to je tradiční festival v areálu Zelenohorské pošty v Nepomuku. Je to neziskový multižánrový festival, zaměřuje se na alternativní nezávislou kulturu, především hudbu, film, slam, poetry, autorské čtení a divadlo. No a tu hudební složku tam reprezentují další kapely, nebo respektive kapela a interpretka, které znáte z našeho vysílání, a to Něco Něco a Athena Chlebová, kterou vám teď dáváme společně s Kotkem a Mádlem.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agente Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
0: Express ráno s Babou Hačí a Vaškem Mašindou.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10. 6.
0: Music. First.
3: Express FM.

0: Tak tohle byla Likely a její Happy Now, no a my jsme teď taky celkem šťastní, protože je před námi víkend, i když se nám samozřejmě po vás, milí posluchači, bude stýskat.
1: Přesně tak, byl to krásný týden, plný zvratů, jak počasí, tak sportu. My se budeme těšit v pondělí naslyšenou, kdy tu budeme opět připraveni na značkách, čerství a plný zajímavých informací.
0: No dobře, budu tady čerství a plný informací a ty jo, se no, připojíš jo. Až v úterý, ale to nevadí.
1: Já na vás budu myslet.
0: My jsme prostě týmoví hráči a jsme rádi, když pro vás můžeme vysílat oba, ale v pondělí bude teda výjimka. Budu tady sám, ale plný, jak jsi řekl, plný energie a nabitý informacemi. Těším se.
1: Děkuju ti.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 20. 8. června v OC Letňany.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Express.
3: Music first.
2: Express FM.
4: Máte to rádi tvrdý?
3: Laďte každou středu Express Edge.
2: Express Edge.
3: Na Express FM.

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: Express.
2: Express.
3: Express FM.
4: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kde to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

práci, stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si klečím na krku.

svini, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptám mi do ucha, že je to málo.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Charlie XCX už za měsíc vydává nové album Music Fashion Film. Ovšem informací o něm máme mnohem méně, nežli jsme od Charlie byli zvyklí. Důvodem je to, že se za poslední měsíce dostala do stavu, kdy jí byl prý nejhůře v životě. Takže chodí na terapie a je víc offline než na sociálních sítích. Dokonce prohlásila, že rozhovor pro Rolling Stone je jedním z posledních těch delších. I Madonna bude vydávat nové album, a to už za 14 dní. Madonna ale rozdává rozhovory jako na běžícím páse a nedávno prozradila, že je vanový typ. Doslova to popsala tak, že když si vybírala kluka, se kterým by si měla něco začít, tak vana byla první volba. A ten, co měl sprchu, byl až druhej. Její ex Sean Penn a Guy Ritchie mají asi nejspíš oboje a její o 38 let mladší borec má taky vanu i sprchu. U Madony doma. One More Time od skupiny Daft Punk je oficiální golovou písní francouzského fotbalového týmu pro mistrovství světa ve fotbale 2026. Podle aktualizovaných pravidel pro letošní letní turnaj mohly Národní sportovní asociace zúčastněných zemí předložit individuální výběr melodií, které by měly být přehrány po gólech a dalších klíčových momentech zápasu. Francouzský tým, aktuálně druhý na světě a s velkými šancemi na vítězství ve finále, zahájil svou kampaň na mistrovství světa v úterý vítězstvím 3-1 nad Senegalem. Legendární skladba One More Time se díky tomu rozezněla na stadionu MetLife v New Jersey třikrát. A to i díky dvou gólů útočníka Kyliana Mbappého.

Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Star Mix. Star Mix. Star Mix. Na Express FM.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
3: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.

Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Star Mix. Star Mix. Star Mix. Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
2: Express. Express.
3: Music first.
2: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix.
1: Do you remember house?
0: Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music.
2: Star Mix.
0: Star Mix.
2: Star Mix.
0: Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba na prvním místě.
2: Express.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music.
1: Star Mix.
0: Star Mix.
1: Star Mix.
0: Na Express FM. Star Mix. Choose life.

0: Express. Express.
1: Express. Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Charlie XCX už za měsíc vydává nové album Music Fashion Film. Ovšem informací o něm máme mnohem méně, nežli jsme od Charlie byli zvyklí. Důvodem je to, že se za poslední měsíce dostala do stavu, kdy jí byl prý nejhůře v životě. Takže chodí na terapie a je víc offline než na sociálních sítích. Dokonce prohlásila, že rozhovor pro Rolling Stone je jedním z posledních těch delších. I Madonna bude vydávat nové album, a to už za 14 dní. Madonna ale rozdává rozhovory jako na běžícím páse a nedávno prozradila, že je vanový typ. Doslova to popsala tak, že když si vybírala kluka, se kterým by si měla něco začít, tak vana byla první volba. A ten, co měl sprchu, byl až druhej. Její ex Sean Penn a Guy Ritchie mají asi nejspíš oboje a její o 38 let mladší borec má taky vanu i sprchu. U Madony doma. One More Time od skupiny Daft Punk je oficiální golovou písní francouzského fotbalového týmu pro mistrovství světa ve fotbale 2026. Podle aktualizovaných pravidel pro letošní letní turnaj mohly Národní sportovní asociace zúčastněných zemí předložit individuální výběr melodií, které by měly být přehrány po gólech a dalších klíčových momentech zápasu. Francouzský tým, aktuálně druhý na světě a s velkými šancemi na vítězství ve finále, zahájil svou kampaň na mistrovství světa v úterý vítězstvím 3-1 nad Senegalem. Legendární skladba One More Time se díky tomu rozezněla na stadionu MetLife v New Jersey třikrát. A to i díky dvou gólů útočníka Kyliana Mbappého.
0: Express FM. Novinka. Express FM.